0: slaví narozeniny.
1: Milé rádio Čas Rock, oproti traktoru si ještě cucák 15-letý, ale už úplné dítě nejsi. A já bych ti popřál mnoho dalších krásných let, spokojené posluchače, spokojené zaměstnance, milé empatické vedení a zkrátka a dobře, ať si stále takové, jaké jsi. Mějte se krásně, zdravím za celý traktor. Ahoj a všechno nejlepší.
0: Díky za přání a volume doprava. Rádio Čas Rock. Nejsme jen rádio, jsme Čas.

hvězda na rádiu Čas Rock. Každý den rozdáváme lístky na ty největší akce. Tento týden hrajeme Olupeny na Vesuv Fest, Magma Fest, Amon Amart a kupu dalších. Od rána poslouchej, lov výherní větu a odpoledne volej. Řekni správně a bereš parádní výhry. Letní roková jízda. Jedině na rádiu Čas Rock.

rebelské léto je opět tady. Sleduj televizi Rebel, protože jedině my tě dostaneme na ty nejlepší rockové festiáky a koncerty. Pretty Maids na Holbě Rock na grilu, Iron Maiden, Marilyn Manson, Masters of Rock, Tři sestry, legendární Europe na megakoncertu Rádia Čas. Připrav si mobil a čekej. Jakmile se na obrazovce objeví soutěžní QR kód, naskenuj ho a výhra může být právě tvoje. Více informací

0: rok slaví narozeniny.
1: Halo, halo, tady je Poli a Insania. 15 let? Tak to už můžete poslouchat mládeži nepřístupnou hudbu. A my vám s Insánií přejeme, ať jste tu do stovky. A čistý frekvence. Nazdár.
0: Díky za přání a volume doprava. Rádio Čas Rok. Nejsme jen rádio. Jsme Čas Rok.

Některé věci nestárnou, ty prostě zrají. Já jsem Vrána Roková a každou středu pro vás na rádiu Čas Rock otevírám hudební archiv, který nikoho nenechá v klidu. Oslavíme narozeniny rockových pecek, co hýbali světem. Každý měsíc jedna dekáda. Od neonových osmdesátek přes syrové devadesátky až po ty nejčerstvější riffy dneška. Tak nezapomeňte, středa slavit je třeba.

Svět filmu, premiér a seriálů, tentokrát s pořádným rockovým nádechem. Film Time na rádiu Čas Rock. Filmové pecky, seriálové bomby a zákulisí, které vás posadí na zadek. Film Time. Filmy, jak je ještě neznáte. Každý čtvrtek od 20 hodin v premiéře a v neděli od 18 hodin v repríze. Jediný

0: slaví narozeniny.
1: Ahoj, tady Kuba Ryba, zdravíme vás z Festiáku od Rybiček 48 letí. Obrovský pozdrav pro rádio Čas Rok. A my vám přejeme všechno nejlepší k 15. letům. My příští rok slavíme 25 a nebojte, vy nás jistě jednou rozženete.
2: Jo.
0: Díky za přání a volume doprava. Rádio Čas Rok. Nejsme jen rádio. Jsme Čas Rok.

nejrychlejší a nejlepší na metalové scéně. Metalmania každé úterý po 19. hodině na rádiu Čas Rock. Partnerem pořadu Metalmania je Metalshop.cz. Největší prodejce metalové módy u nás. Metalshop.cz.

0: Už dál nemusíš hledat. Tady seš správně. Čas rok na tvrdo. Pro všechny, kterým v žilách koluje metalová krev. Žádné kompromisy, žádné hranice. Rádio Čas rok na tvrdo. Metal, jak ho máš rád. Poslouchej nás i na play.cz.
1: Poslech může způsobit nekontrolovatelné mlácení hlavou.
2: Letní roková jízda na rádiu Čas rok. Každý den rozdáváme lístky na ty největší akce. Tento týden hrajeme Olupeny na Vesuv Fest, Magma Fest, Amon Amart a kupu dalších.
3: Od rána poslouchej, lov výherní větu a odpoledne volej. Řekni správně a bereš parádní výhry.
2: Letní roková jízda. Jedině na rádiu Čas rok.

0: nezapomenu.
1: Taková pohodička, co Tomáš?
2: No jo.
1: To se k dnešnímu letnímu dní docela hodí. O vzpomínkách na červenec, tak to zpíval Richard Adam, český zpěvák a jedna z někdejších velkých hvězd českého swingu 50. let 20. století.
2: No tak my se vám samozřejmě pokusíme tu letní atmosféru taky hezky nějak předeslat, ale budeme na to trošičku jinak a dáme si úplně jiné kousky. Takže v těch následujících minutách a hodinách na vás čeká, řekněme, taková ta poctivá porcička muziky. A už za malou chviličku, jestli chcete vidět kdo, tak to budou třeba pánové z kapely Traktor.
1: Tak to jako sice zůstaneme v českém rybníčku, ale úplně jiná kniha. První červencový den roku 2026 rozvíří také Deep Purple.

0: No a chystáme taky jeden kousek v podání kapely I Prevail.
1: Ani dnes nepřijdete o možnost vyhrát vstupenky na nějaký koncert a jako obvykle probereme jedno vyloženě letní téma.
0: To bude, ale to všechno poté, až si poslechneme zprávy, koukneme na dopravu a to si dnes vezme pod svá křídla Honza Kavelčík.
2: Stříbrné jezero v Opavě bude znít rokem. Holba rok na grilu 2026. 24. a 25. července 2026. Lístky na www.časrok.cz. Nejsme jen rádio, jsme Čas Rok.
3: Titulárním partnerem festivalu je Holba. Rizí pivo z hor.
4: Hlavním partnerem festivalu je hypermarket Globus. Globus, tady se svět točí kolem vás.
5: Festival se koná za podpory Moravskoslezského kraje a za podpory statutárního města Opava.
6: Čas Rok.
7: Čas Rok.
8: Výhodné léto začíná v Kauflandu. Přes 500 dalších produktů nyní levnější. Vybavte se na sezónu u nás. Zmrzliny, drinky, produkty pro grilování i snacky na výlety. Vše, co k létu patří, nyní levnější. Kaufland.
9: Honda přiváží žhavou letní nabídku. Ušetřete při koupě rodinného CR-V až 140 000 korun a získejte plně vybavené SUV za bezkonkurenční cenu. Přesvědčte se, že jízda hybridním vozem může být úsporná i zábavná zároveň a užijte si léto v nové Hondě. Honda. The power of dreams.
10: Vážná nehoda se aktuálně řeší na Hodonínsku u obce Mutějnice. Na výjezdu na Dubňany narazilo osobní auto do stromu. Nehoda je bohužel se zraněním a na místě jsou záchranáři. Pozor si musíme dávat taky v obci Rosice na Brněnsku. V ulici Na Mítě tady nefungují semafory a tvoří se kolony v obou směrech.
11: Sponzorem dopravy je Kobi Elektro. Moderní elektroinstalace na klíč, datové sítě a zabezpečení. Více na kobielektro.cz.
12: Rádio Čas Rok. Zprávy.
10: Dobré středeční ráno, rokeři, posloucháte Rádio Čas Rok. Tady jsou první dnešní aktuální zprávy. Vítá vás u nich Honza Kavelčík. Některé léky se k pacientům dostanou jednodušeji. Vláda od července rozvolňuje omezení pro předepisování léčiv praktiky. Ti budou moct nově ordinovat na 12 přípravků, které mohli dosud předepisovat jenom specialisté.
13: Morava aktuálně.
10: Mezinárodní letiště Leoše Janáčka v Mošnově potvrzuje nejúspěšnější rok v historii. Po už oznámeném rekordu odbavených cestujících hlásí i ekonomické výsledky. Společnost skončila v roce 2025 se ziskem téměř 54 milionů. Zlínští seniori od 75 let budou cestovat MHD zdarma. Toto zvýhodnění se dosud vztahovalo až na osoby starší 80 let. Proč věková hranice klesla, nám řekl primátor města Jiří Korec.
14: Důvodem je to, že jsme chtěli sjednotit městskou hromadnou dopravu s krajskou, protože krajská integrovaná doprava má od 75 let a my jsme se proto rozhodli to snížit také na ten stejný věk a od 1.1. tak seniori budou moci jezdit od 75 let zadarmo i městskou hromadnou dopravu.
10: Při kontrole se stačí prokázat pouze platným průkazem totožnosti. Fotbalista Pavel Osmančík rozšíří českou kolonii v týmu novozélandských šampionů Auckland City. 26-letý krajní hráč přestoupil z České Lípy a v mužstvu doplní hlavního trenéra Rudolfa Mozra a záložníka Michala Douděru. Tolik aktuální zprávy na rádiu Čas Rok, naslyšenou opět za hodinu. Začíná středeční ráno s Tomášem Michalíkem a Ivošem Raškou.
15: Stávat a poslouchat. Ostrý budíček na rádiu Čas Rok.

0: rok slaví narozeniny.
1: Čau, já jsem Jožin z kapely Lauter a chtěl bych popřát všechno nejlepší rádiu Čas rok k jeho 15letému výročí. Buďte stále tak skvělí, jako jste, a hrajte úžasnou rockovou a metalovou muziku. Ahoj.
0: Díky za přání a volume doprava. Rádio Čas rok. Nejsme jen rádio. Jsme Čas rok.

0: 1990 a společně s kapelou Midnight Oil na rádiu Čas Rock Blue Sky Mine, tak se jmenoval singla, vlastně stejnojmenná deska. V pořadí v té době už sedmá. Ono, kapela totiž začala v 70. letech, takže v té době už se jednalo o zavedenou značku. Mimochodem tehdejší rádio Double J tuhle věc zařadilo mezi 50 nejlepších australských písní 90. let.
1: Asi zaslouženě. Midnight Oil ve svých textech často odrážely politické, sociální a ekologické témata, což byl ostatně případ i zmíněné Blue Sky Mine. Inspirací byly zkušenosti pracovníků v asbestových dolech, kteří se nakazili různými nemocemi.
0: Jinak, když jsi mluvil o těch tématech, tak frontman Peter Garrett, to byl vždy celoživotní aktivista, taky v minulosti několikanásobným ministrem, třeba životního prostředí, kultury. No, nebo byl také jmenován jako ministr školního vzdělávání dětí a mládeže. Měl to prostě napsáno ve hvězdách. Předurčeno.
1: Jo, jo, teď jsi nahrál. Co máme ve hvězdách napsáno my, alespoň pro dnešní den, tak to už nám prozradí Milan Galnár, kterému rovněž přejeme hezké ráno a předáváme slovo.
2: Středa bude obdobná jako den předchozí. Pouze ostré hrany konfliktu budou o něco zaoblenější. Nicméně nově se nejspíš budou projevovat všeobecné sklony k necitlivosti. Stále by se ale mělo dařit zamilovanosti a prožívané sexualitě. Co se týká jednotlivých znamení, tak býkům pomůže vsadit na trpělivost a klidnou hlavu. Kozorozy nekompromisně směřují ke svému cíli a panny budou čerpat sílu a energii z relaxace. Střelci mohou pociťovat větší přízeň opačného pohlaví. Berani budou ujíždět na vlně živočišných radostí, ale vy skvěle využijí možné šťastné náhody. Váhy mají velkou šanci na novou lásku. Blížencům dnes půjde všechno samo a vodnáři mohou zažít zajímavá karmická setkání. Ryby budou utíkat do klidu přírody. Radci promění své vyhrocené emoce ve správné životní směřování a štíři se dnes nenechají rozhodit žádným problémem. Hvězdnou středu, rozzářenou auru a hvězdnou cestu životem vám přeje dvorní astrolog Rádia Čas, Milan Galnár.
3: Rádio Čas Rock. I v létě hrajeme pravou rockovou muziku.

0: turnaje. Takže velká slava, tam asi bylo tequila a jajaj, tam asi jede. Jako sice Ekvádor...
1: To byli ze sombrér přímo.
0: tam pojedou bomby. Hele, v Paraguaji byl státní svátek, že jo, z vítězství, takže no. Uvidíme, co v Mexiku.
1: No, někde má zažívají státní smutek.
0: Dneska budou asi gramy za výhodnou cenu po celém Mexiku. No, sice Ekvádor měl větší držení míče, ale to ono to bylo tím, že vlastně ten stav 2-0 byl od 31. minuty, takže se snažili tlačit, ale nic z toho. Dalším postupujícím je Francie, která zdolala Švédsko 3-0. A to jako celkem vlastně bez žádných komplikací.
1: Naopak, tady stojí určitě za zmínku vyzdvihnout výkon chlapíka, hájící barvy Francie, který určitě způsobuje noční můry nejednomu soupeři. Kylian Mbappé pokračuje ve své tradici dvoubrankových zápasů, takový standard si tam zvolil na tomhletom šampionátu. No a díky tomu se v celkové tabulce nejlepších střelců na mistrovství světa dostal na historické druhé místo. Na Lionel Messiho ztrácí jediný zásah. No a nám něco říká, že tenhle ten turnaj bude zároveň jakýmsi soubojem o krále všech střelců.
0: Zatím to tak vypadá, navíc, když to tak vemeš, tak jak Argentina, tak Francie má velký potenciál dojít daleko. Mm. Takže, takhle, důležité bude, aby se osobní ambice nestaly víc než týmový výkon. Mm. Jo, stoupne ti to do hlavy. V tomhle já bych trošičku víc jako věřil Messimu. Asi, jo? No, ale, nikdy nevíš.
1: Jo. Argentince teprve čeká zápas 16. finále, a to proti Kapverdám. Ale jako upřímně, tohleto by měl být lehčí soupeř, takže uvidíme, zda Messi zvýší svůj náskok.
0: Zatím platí, že Messi má 19 gólů, Mbappé 18 a jsme zvědaví, jak to bude dál.
2: Mistrovství světa ve fotbale s rádiem Čas Rock. Připraveni na letní zážitky? Léto v Penny jede na plné obrátky. Přijďte si vybrat. Batušky na výlety, plážové tašky nebo repráčky a sluchátka jsou nyní výhodně za nákupy v Penny. Připrav se na největší rockovou jízdu léta. Holba Rock na grilu 2026 Rádia Čas Rock přiváží 24. a 25. července u Stříbrného jezera v Opavě pořádnou dávku tvrdé muziky a poctivý rock. Na pódiu se představí Pretty Maids z Dánska, Tři sestry, Ivan Mládek, Aleš Brichta, Citron, Proteus, Kokot Minute, Kurtizány z 25. Avenue, Forest Jump, Javaron, Malignant Tumor i Reflections of Karma. Kupuj vstupenky už teď na časrock.cz a buď u toho, když to pod Stříbrným jezerem rozbalí rocková elita. Holba Rock na grilu 2026 s rádiem Čas

0: Pět minut po půl sedmé na rádiu Čas Rok dohrává kapela Arcade. Máme 1. července, ke všemu jako bonus také středu, no a to se ostrý budíček obvykle nese ve znamení nějakého tématu a ani dnešek nebude výjimkou. Dneska jsme se s Tomášem, my jsme se s Tomášem...
1: Jsi dospěl.
0: Jo, opačně nějak. Pojďme na to. My jsme se rozhodli, že to trošičku spojíme s tématem dovolených. No a určitě budeme rádi, pokud nám dáte vědět, kam se třeba letos chystáte na dovolenou, zda třeba preferujete moře, anebo vám stačí klasický český rybníček.
1: A jestli zůstanete letos doma, tak se klidně můžete pochlubit třeba, kde jste v minulosti byli a kde se vám líbilo nejvíce. Jestli hlavně preferujete období třeba začátek prázdnin, nebo si to schováváte na později, abyste potom mohli provokovat ostatní. Ha, mě to teprve čeká. Ale nás napadla ještě jedna taková otázka a situace. My jsme to vlastně včera nastínili. Jo? Představte si, že se dostanete na pustý ostrov, ale... Světe div se, na tom ostrově je zásuvka. Takže byste si tam mohli jako třeba přehrát něco audio, samozřejmě. Jaká by to byla deska? Kdybyste si mohli vzít jednu jedinou desku na pustý ostrov a tam si ji přehrávat dookola. Jaká by to byla? Která? Proč?
0: Přiznejte se, psát můžete klasicky SMSky nebo využít WhatsApp, anebo pošlete hlasovku. No a když to určitě není jednoduchá volba, tak nám dejte vědět, které jedno hudební album byste si sebou pro případ ztroskotání vzali.

0: Ať už vás cesty zavedou kamkoliv, v Kauflandu vždy najdete to nejlepší od zdejších dodavatelů. Tento týden Svianský rytíř, světlý ležák půl litru za 12,90 a Platan světlé výčepní půl litru za 10,90. Až do 7. července. Kaufland. Z lásky k regionům.
1: Rebelské léto je opět tady. Sleduj televizi Rebel, protože jedině my tě dostaneme na ty nejlepší rockové festiáky a koncerty. Pretty Maids na Holbě Rock na grilu, Iron Maiden, Marilyn Manson, Masters of Rock, Tři sestry, legendární Europe na megakoncertu Rádia Čas. Připrav si mobil a čekej. Jakmile se na obrazovce objeví soutěžní QR kód, naskenuj ho a výhra může být právě tvoje. Více informací

0: Čas rok.
1: Teda, ano.
2: No jo.
1: No, uvidím. Co?
2: Já bych věděl jedné letní rokové jízdě, která vypukne už vlastně za pár týdnů a na které zahraje i kapela, která před chvíličkou dozněla.
1: Mhm. Co to je minuté?
2: Co to je minuté? Raz, dva, tři vpřed. Ano. A jsme na holbě.
1: No, ale ještě předtím.
2: A budeme říkat za chluku 3, 2, 1 teď.
1: Ano. Ale ještě předtím, co se týče letní rokové jízdy, tak i dnes je tady další projížďka. A vy se určitě dozvíte, kam to bude. Chcete to vědět už teď, co? Hlaste se všichni.
2: Já bych to chtěl vědět.
1: Jo, dobře, tak já ti to osobně řeknu. Ano. Protože dnešní výhrou budou dva lupeny na Truck Fest, který proběhne 3. a 4. července v Dobré za hospodou u Oráče.
2: Hmm. Tak tahle ta akce parádně propojí těžká vozidla a vlastně i těžkou hudbu, takže na místě budou k vidění různé traky, kamiony a velká vozidla a připravit se můžete na opravdu bohatý doprovodný program, hromadu jídla, pití.
1: Všechno, co patří k takové akci, to se samozřejmě týká i muziky.
2: Bude tam muzika?
1: Bude tam muzika, takže se na pódiu těšte na kapely Sfarad, Hovade Aska a mnoho další. Klidně koukněte na web.
2: Co k tomu potřebujeme vědět?
1: My k tomu potřebujeme vědět výherní větu, která samozřejmě jako vždy i dnes obsahuje 4 slovíčka. Aha. A v ostrém budíčku vám prozradíme ty první dvě. První jo. Už za chviličku.
2: OK.
1: Tak vydržte.
2: Dnes si dáme motláče.
0: Jedeme v tom

0: jsme zpátky a hlásíme, že jsme připraveni vám prozradit první slovo dnešní letní rokové jízdy. Myslím si, že to bude slovíčko, které asi vám něco bude říkat.
1: Že by struna?
2: To nehraje Tomáš ani já, byť nástroje tady máme ve studiu, ale byla to taková nápověda. Sice soulová kytara, no, ale tím prvním slovíčkem jsou kytary.
0: Takže musíte to vynásobit.
2: Ano. Ano.
0: Kytary proč, kam, jak, kolik jich bude, to je všechno věc, kterou se teprve budete dovídat. No. Přece jenom jsme na startu dnešního dne, 6 hodin 50 minut, ale zapamatujte si to.
2: Protože právě kytary budou znít také 3. a 4. července v Dobré za hospodou u Oráče, kde se bude konat Trackfest. Máme tady 2 lupiny, až poskládáte celou větu dohromady, můžete je dostat právě vy. To je všechno, co jsem chtěl říct?
0: Jo.
2: Ok, Tomáš na mě mává, že už mám jít dál takhle.
3: Letní roková jízda. Jedeme v tom

0: Parádní věc v podání kapely Muse, dozněla 2 minutky před 7 hodinou raní. My tady dneska probíráme jedno téma, kterým jsou desky, které byste si vzali třeba na pustý ostrov, kdybyste nedej bože ztroskotali, ale téma se točí také kolem toho, kam třeba vyrážíte pravidelně na letní dovolenou, nebo nepravidelně, záleží na vás.
1: Píše Tatar k dnešnímu tématu, už víc jak 5 let preferuji týdenní mototrip s kámošima, takzvaně B&B, který bez bab. A to na konci června. Jinak celé léto prosedíme na motorce, anebo na akcích jako motosrazy a nějaké rokové festivaly. Kolama dolů s rádiem Čas Rok.
0: S tím se dá jedině souhlasit. Můžete dále pokračovat v tom, že nám budete posílat různé zprávy, jak na WhatsApp, nebo SMSky, nebo klidně hlasovky. A na téma, co podnikáte v létě, kam se chystáte, nebo kde jste byli. A k tomu můžete přiložit také, jakou desku nebo muziku nezapomenete si nikdy sebou vzít.
1: Kdyby vás zajímalo, jakou desku by si sebou vzal Livoraška na pustý ostrov, tak vydržte, protože se to dozvíte po 7 hodině. Ale během toho budou hrát také Bon Jovi.
0: Dáme Led Zeppelin.
1: No a přidáme také kapelu Reef.
0: Třeba tahle ta písíčka ve mně evokuje léto už řadu let.
1: To je pravda.
0: Je to takový letní flák.
1: Je to letní flák. Fláky zprávařské má pro nás Honza Gavelčík, takže mu v tuto chvíli předáme slovo.
2: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Albert Gouda 100 gramů s apkou za 14,90 a cukr krupice bílý kilo s apkou pouze za 9,90. Albert. Dle srovnání k 24.6.
3: Nehoda nás aktuálně potrápí. Na trase Kokory Olomouc osobní auto tady narazilo do svodidel. Vážná nehoda se řeší na Kroměřížsku u obce Morkovice Slížany. Na výjezdu na Počernice Tetětice bourala dodávka s osobním autem. Nehoda je bohužel se zraněním a na místě jsou záchranáři. Záchranáři zasahují taky v Holíně na Kroměřížsku v ulici Komenského, kde bourala dodávka s osobním autem. Vážná nehoda se stala taky na Hodonínsku na trase Mutinice Dubňany. Tady auto narazilo do stromu a s komplikací my musíme počítat taky ve Zlíně na třídě Tomáše Bati. Na křižovatce s třídou 3. května tady probíhají práce na vozovce.
4: Sponzorem dopravy je Kobi Elektro. Moderní elektroinstalace na klíč, datové sítě a zabezpečení. Více na kobielektro.cz.
5: Rádio Čas Rok. Zprávy.
3: Dobré středeční ráno, rokeři, posloucháte Rádio Čas Rok, tady jsou další aktuální zprávy, vítá vás u nich Honza Gavelčík. Začátek července nabídne příjemné teploty, už od 2. prázdninového týdne se ale má začít znovu oteplovat. Prognózy navíc naznačují možnost teplejšího a suššího počasí i ve 2. polovině měsíce a podobně to má vypadat i v srpnu.
5: Morava aktuálně.
3: Nevhodné parkování u Karvinského moře může ohrozit záchranu lidských životů. Stále oblíbenější lokalitu bude proto teď víc hlídat městská policie, říká její ředitel Petr Kionka.
6: V případě zásahu záchranných složek přitom může každá minuta rozhodovat. Proto budeme situaci nadále pravidelně kontrolovat a vůči řidičům, kteří nerespektují dopravní značení, postupovat důsledně. Naším cílem není udělovat pokuty, ale zajistit bezpečnost všech návštěvníků a zachovat volný průjezd pro vozidla integrovaného záchranného systému.
3: Ve Zlíně se dočkáme dalšího venkovního bazénu. Zařízení v areálu zlínských městských lázní se dnes po opravě opět otevírá veřejnosti. Bazén využívají sportovci i veřejnost k rekreaci. Od 80. let minulého století se ale pořádně neopravoval. Tenistka Barbora Krejčíková se dnes utká o postup do 3. kola Wimbledonu s ruskou Mirou Andrejevovou. 2. kolo čeká taky Karolínu Muchovou. V českém derby proti sobě nastoupí Kateřina Syniaková s Nikolou Bartuňkovou. Tolik aktuální zprávy na Rádiu Čas Rok, naslyšenou opět za hodinu. Pokračuje středeční ráno s Ivošem Raškou a Tomášem Michalíkem.
7: Vstávat a cvičit. Ale proč? Protože je ráno.

0: 1. července léta páně 2026. No a my jsme s Tomášem dneska vyhodili takové téma a tím je, jakou jednu jedinou desku byste si vzali na pustý ostrov, kdyby tam samozřejmě šla elektřina, že ano?
1: Ano, my jsme vás vykopli takhle na ostrůvek. Já teda si myslím, že by to mělo být něco, k čemu máš nějaké nostalgické vzpomínky, že jo? Takže by to asi, já bych asi se rozhodl pro desku, no, pro kazetu EMC, která mě kdysi jako zásadně ovlivnila mé dětství.
0: To by mě zajímalo, co jsi poslouchal. Šmouly?
1: Skoro. Želvy Ninja.
0: A ne.

0: Byli tenkrát všichni, Standa, Michal.
1: Jo.
0: Ne, tak samozřejmě to
1: jako
0: bylo...
1: Jako fakt
0: tak...
1: si to poslouchal?
0: Ne, jako fakt jo, počkej, tohle je pravda.
1: No dobře. No.
0: Laufer tam zpíval ten... No nic, dobře, ale to byl takový jako vtípek, no.
1: Dobře,
0: tak
1: dobře.
0: Vidím, že jste se všichni zasmáli, až se za břicho popadáte. Ne, tak dobře. Já bych si zvolil...
1: Tomáš samozřejmě... viděl můj strnulý výraz a to, jak klesl v žebříčku popularity hned na dno.
0: Hele, každý má...
1: Naprav to něčím.
0: Každý má kostlivce. Dobře. Já bych jako určitě se rozhodl pro desku, která mě opravdu jako ovlivnila a bez které bych nebyl tím, kým dnes jsem. Takže Rammstein a Mutter.
1: Dobře. Tak to už je o poznání lepší.
0: To je prostě klenot tahle deska od prvního do posledního tónu.
1: Ale já bych asi dokázal poslouchat dokola něco od Deftones. Nejspíše desku Around the Far, která mě taky doprovázela dlouhou dobu. Takže asi tohle bych si vzal. No ale reagujete také vy, posluchači rádia Čas roku. Někdo nám tady poslal SMSku, že by si sebou vzal určitě Led Zeppelin a Sacred Graffiti. Určitě, co by ne? No.
0: Na další odpověď, která tady přišla. Na vaši otázku, kterou desku bych si vzal na pustý ostrov, tak mě okamžitě napadlo Pink Floyd The Wall. A to ji ani nemám. Co víc ani nějak často nevyhledávám. Nicméně občas, když si něco pustím, tak zjišťuji, že to neumrzí. Hezké ráno, Tony.
1: Dobře. Alice Havířová píše: Ahoj kluci. Pro mě je to poměrně jednoduchá volba, Metallica a Masters of Puppets. No a proč? Neb tuhletu desku miluji a prožil jsem s ní hodně, když vyšla, bylo mi 15.
0: Tak na tuhle desku má určitě pozitivní vzpomínky řada posluchačů a myslím si, že se objeví ještě několikrát třeba v těchto odpovědích. My si každopádně můžeme dát takovou ukázku, jak by to vypadalo na tom pustém ostrově, kdybyste leželi pod palmou.
1: Přesně tak, tady je Metallica a otvírá tyhle zmiňované fošny. Battery.

0: Barmanské duo Raška Michalík hlásí otevřeno.
1: Na dnešním nápojáku máme starý klip, nový klip, pozvánku do kina a vlastně tip na koncert.
0: A na závěr pro zichr i čerstvou muziku.
1: Otevíráme v 7 večer na Čas roku.
0: A o hodinku později nás potkáte na Rebelu.

0: My si myslíme, že určitě každý z nás ve svém okolí má nebo zná někoho, kdo mluví dost nahlas nebo rovnou řve, ať už se jedná o normální mluvení nebo výbuchy smíchu, tímto můžeme pozdravit i Kristýnku Střelcovou. Věřte nebo ne, ale i mezi hlasitými lidmi známe toho nejlepšího.
1: Tím se stal nově Joseph McGrail Baytub z Austrálie. Chlapík, který se teda živí jako čistič klimatizací, ale zároveň je takový teď už čestný obecní vyvolávač, což je pravda povolání, které se už úplně takhle nedělá. Ale v případě, že by třeba bouchl nějaký rozhlas, tak ho můžete najmout, protože jeho hlas dokáže být v hodnotě 122,4 decibelů.
2: Welcome to Canberra!
0: 58letý Australan tak překonal vlastně rekord z roku 1994. Ten držela učitelka, jistá Annalisa Flanagan, která dokázala zakřičet slovíčko Kuwait v podobných hodnotách, které činily 116,6 decibelů.
3: Hi, my name is Annalisa and I can shout louder than anybody else.
0: To mi připomnělo učitelku ze druhé třídy.
1: No já si právě myslím, že jako učitelka měla hodně možností to asi potrénovat. A v souvislosti s tím, já jsem si vzpomněl na jednu podobnou scénku z legendárního filmu s Arnoldem.
0: Jo, jak ve školce.
1: Policajt ze školky.
0: No jo. Jak Annalisa, tak Joseph se svými výkony se dostali na úroveň motorové pily, nebo řekněme, vlastně i startujícího tryskáče, které vydávají podobnou hlasitost. A taková siréna sanitky, tak ta by měla asi taky co dělat. No a my si stejně myslíme, že Kristýna Kikina by pro ně byla asi velmi zdatný soupeř.
1: To by čuměli oba dva, co dokáže tady ta naše
0: by
1: střelená střelcová. No.
0: Vyvolávačka.
4: Ostrý budíček na rádiu Čas Rok. Každý všední den od 6 do 10.
5: Značková kvalita za nízké ceny v Kauflandu. Tento týden Varmuža, rybí salát v majonéze 150 gramů za 17,90. Gurmán klub, pomazánka a la krab 100 gramů za 12,90. A Birel, jedinečnou chuť nenahradíš půl litru za 18,90. Až do 7. července. Kaufland.
6: Něco vám řeknu. Maminka mě přihlásila do skvělých jeslí pro děti od 1 roku.
7: Jsou skvělé. Dětské skupiny Kristýnka v Choděbuzi. A kluk je tam šťastný jako v opice.
6: A maminka se mnou.
7: Ano, děti jsou v přírodě a strava i školné jsou úplně zdarma a budou otvírat nové pobočky. Více na centrumkristinka.cz.
8: Některé věci nestárnou, ty prostě zrají. Já jsem Vrána Roková a každou středu pro vás na rádiu Čas Rok otevírám hudební archiv, který nikoho nenechá v klidu. Oslavíme narozeniny rokových pecek, co hýbali světem. Každý měsíc jedna dekáda. Od neonových osmdesátek přes syrové devadesátky až po ty nejčerstvější riffy dneška. Tak nezapomeňte, středa slavit je třeba.

0: Datum vydání jeho nové desky známe, že bude zlatou tečkou letošních Mástrů, taky víme, no a teď malá ochutnávka. První singl z nového alba je tady, pojďte se naladit. Jeho ujetost? Marilyn Manson.
1: Radio Čas Rock, toto je novinka týdne.

0: Tohle byl Marilyn Manson na frekvencích Rádia Čas roku, jakožto novinka tohoto týdne. My se ovšem od muziky na chviličku odkloníme na kurty, protože předevčírem byl zahájen svátek tenisového sportu, slavný Wimbledon. This is Wimbledon. Třetím Grand Slam tenisové sezóny má bohaté české zastoupení a v Londýně už se představila hromada našich rodáků.
1: Do dalších bojů pokračují Linda Nosková, Jiří Lahačka a nebo Kuba Menčík. No ale žádný z nich se na kurtu nezdržel tak, jako před 16 lety Američan John Isner a Francouz Nicolas Mahut. Tehdy, to se psal červen 2010, se na wimbledonském kurtu číslo 18 odehrál nejdelší tenisový zápas všech dob.
0: Výkon, který předvedli tihleti dva sportovci, se už asi nikdy nezopakuje. Hned v prvním kole ve Wimbledonu totiž John Isner a Nicolas Mahut spolu strávili na kurtu, a teď dobře poslouchejte, celkem 11 hodin a 5 minut, přičemž zápas se kvůli tmě musel natahovat do 3 dnů. Jen samotný pátý set, tak ten skončil bizarním výsledkem 70-68 pro Isnera.
1: No a dokonce kvůli tomu uprostřed zápasu selhala světelná tabule, protože nebyla naprogramovaná na tak vysoké skóre. Což mi připomnělo jeden zážitek, a to utkání u nás doma v Nýtku, tak zhruba dva přes dva roky to je. Hráli z Vendrýní derby, takže lidí bylo dost. A no, prostě se to nepovedlo, no, nebyla forma ten den, takže dostali naši borci 11-1. A tu tabuli, kterou já tam vlastně ovládám, tak ona jde jenom do 9. A když dáš jako 10, tak je tam zase 0. Takže vlastně ten konečný stav vypadal jako 1-1. A když chodili lidi po fotbale, třeba ještě nějací, co tam nebyli do obchodu, tak se jenom podívali, ho, no derby, dobrý výsledek. Takže jako má to svoje výhody, ty tabule.
0: Tak jo, tak snad se ničeho takové nedočkáme také na Wimbledonu. Teď už jdeme na další muziku.

0: Barok na grilu 2026. 24. a 25. července u Stříbrného jezera v Opavě. Vstupenky na www.časrock.cz. Nejsme jen rádio, jsme Čas Rock.
1: Titulárním partnerem festivalu je Holba. Rizí pivo z hor.
2: Hlavním partnerem je společnost Ryčny. Kovošrot a sběrné suroviny. Dejte šrotu druhou šanci.
3: Vaše sběrna.cz.
2: Vaše sběrna.cz.
4: Festival se koná za podpory Moravskoslezského kraje a za podpory statutárního města Opava.
5: Čas rok.
6: Výhodné léto začíná v Kauflandu. Přes 500 dalších produktů nyní levnější. Vybavte se na sezónu u nás. Zmrzliny, drinky, produkty pro grilování i snacky na výlety. Vše, co k létu patří, nyní levnější. Kaufland.
7: Letní slevy ve Sportissimu jsou v plném proudu. Sleva až 50% na vybavení pro sport i volný čas. Zastavte se u nás na prodejně nebo vybírejte online z pohodlí domova. Sportissimo. Život v pohybu.
8: Využijte nejlepší nabídky z Penny a přijďte si pro odstraňovač skvrn Vanish. Pomáhá odstranit skvrny a vrátit prádlu čistotu i svěžest. Právě teď v Penny Vanish Gel 750 ml za 129,90. Penny.

A nejlepší na metalové scéně. Metalmania každé úterý po 19. hodině na rádiu Čas Rock. Partnerem pořadu Metalmania je Metalshop.cz. Největší prodejce metalové módy u nás. Metalshop.cz.

0: Na dnešek, čili 1. července, připadá jedno výročí, které jsme ještě neprobrali, a tím jsou narozeniny takového malého přenosného přístroje, které mladší ročníky už asi nepamatují. Přesně 47 let totiž uplynulo od chvíle, kdy firma Sony představila slavný Walkman.
1: The Sony Walkman is a tiny stereo cassette player with truly incredible sound.
0: Pamatuješ ještě na Sony? Walkman? Nebo jakékoliv?
2: Na Walkmana nějakého určitě, samozřejmě, že jsem měl. Jako. Ale hlavně, jako víš co, rok 79, to musela být fakt velká revoluce v té době. Jako, ta představa, že si najednou můžeš vzít takhle hudbu sebou.
0: Přesně
2: do
0: tak.
2: Takové malé krabičky, kde stačí jenom 4 tuškové baterky.
0: Které vydržely na přehrátí asi jedné strany.
2: No, tak je to už původně. Původně, ale samozřejmě ono, čas šel kupředu, probíhaly různé inovace a pochopitelně šlo to všechno kupředu, až nakonec stačila jenom jedna tušková baterka a ideálně tuška, protože samozřejmě jak my, schopní a starší, víme, přesně takhle se přetáčely kazety.
0: Přesně tak, bez propisky by to nešlo. Walkmanům už ale v dnešní době kompjutru a tru určitě odzvoněno, i když je pravda, že do módy se opět dostávají klasické audiokazety, tak kdo ví, třeba po něm někdo zatouží znovu.
3: Repráky hír, draty hír. Kazeťák hýr, jo? Hej, bacha.
4: Neslavte jak pás! Každý se jídel od 6 do 10. Pěkně na ostro. Budíček.

Písnička, která byla výrazně ovlivněna slavným filmem Třetí muž z roku 1949, který se odehrává v poválečné Vídni. Bryan Adams a jeho dvorní textař Jim Vallance skladbu napsali poté, co Adams na konci 80. let navštívil právě Vídeň.

0: Právě s touhletou peckou jsme uzavřeli další hodinku Ostrého budíčku na rádiu Čas Rok.
1: Byl jsi ve Vídni?
0: Někdy? Byl jsem ve Vídni.
1: Byl jsi ve Vídni? Jaké to tam je?
0: Krásné.
1: Sám Rakušan, co?
0: Nikdo mi nerozuměl, nevím, co jim bylo.
1: Kde jsi byl ještě, řekni.
0: No, ježiš, to jo? By to tady bylo nadlouho.
1: Jsi procestoval kus světa?
0: Ve Frýdku jsem byl, v Havířově jsem byl.
1: A jsi byl v Bukovcu?
0: V Bukovcu, to je co?
1: Takový kus země, kousek tam za náma ještě směrem k hranicím.
0: A tak tam, takhle daleko jsem nikdy nedošel.
1: Tak to nevíš, co je život, když jsem v Bukovcu. A já se tam radši dneska nevracím, protože to někdo ještě slyšel, tohle to teď. No, nic, my se budeme věnovat muzice na rádiu Čas Rok. Já myslím vlastně, že i chlapík, kterého chystáme, tak ten taky procestoval při svém pracovním vytížení celý svět. Já tím není někdo jiný než slavný kytarista Slash.
0: Svět křížem krážem procestovala také skupina Godsmack.
1: No a slunko nevychází, to si asi poslední dobu říká víc lidí a my si to dáme hudebně od Metalindy.

0: Mám zajímavý nápad na to, jak bychom si mohli vydělat slušný balík peněz.
1: Jo? Hmm. Bude mě to něco jako stát fyzického?
0: Já myslím si, že ne.
1: Tak to pohodí.
0: Za chviličku ti k tomu řeknu více, pochlubíme se i posluchačům. Nejdříve ale dostane slovo Honza Gavelčík.
2: Tento týden v Kauflandu opět ušetříte. Například KitKat, čokoládová tyčinka, různé druhy za 12,90. Opávia, sušenky, různé druhy za 24,90. A Hamé, Majka, Matěj nebo svačinka za 11,90. Až do 7. července. Kaufland.
3: Zdržet se můžeme v Ostravě na Mariánskohorské ulici. Ve směru do centra města se před jirskou osadou můžou tvořit kolony. Vážná nehoda se řeší v Hulíně na Kroměřížsku. V ulici Komenského se srazila dodávka s osobním autem. Nehoda je bohužel se zraněním. Záchranáři zasahují taky u obce Mutěnice na Hodonínsku. Na výjezdu na Dubňany narazilo osobní auto do stromu. A nehoda se stala taky na Kroměřížsku u obce Morkovice Slížany. Na výjezd po Černice Tetětice. Tady bourala dodávka s osobním autem.
4: Sponzorem dopravy je Kobi Elektro. Moderní elektroinstalace na klíč, datové sítě a zabezpečení. Více na kobielektro.cz.
5: Rádio Čas Rock. Zprávy.
3: Dobré středeční ráno, rockeři, posloucháte Rádio Čas Rock. Tady jsou další aktuální zprávy. Vítá vás u nich Honza Gavelčík. V Česku přibývá lidí s duševními obtížemi. Příznaky středně těžké deprese nebo úzkosti podle televize LTV Plus vykazuje 18% dospělých a terapeutů je málo. Každý druhý Čech se proto snaží své psychické potíže zvládnout sám.
5: Morava aktuálně.
3: Město Opava reaguje na tropická vedra sérií opatření. Mají zmírnit dopady vysokých teplot na obyvatele i veřejný prostor. Lidé můžou využít mlžítka v ulicích a nově taky pítko s pitnou vodou na horním náměstí. Zlínský kraj podpoří projekty přístupného bydlení. Zaměří se na města a obce. Podrobnosti dodává náměstek hejtmana Tomáš Chmela.
6: Dostupných nájemních bytů je ve Zlínském kraji stále nedostatek. Chceme motivovat obce, které se pouští do finančně náročných projektů výstavby nájemního nebo sociálního bydlení. Každý nový byt v každé obci je pro nás důležitý, protože přispívá k tomu, aby se lidem v našem kraji žilo dobře. Toto je první krok a očekáváme, že v dalších kolech podpoříme další projekt.
3: Na tento program vyčlenilo hejtmanství 30 milionů korun. Basketbalista Tomáš Satoranský oficiálně uzavřel své působení v Barceloně. 34letému českému rozehrávači vypršela 4letá smlouva a s klubem, ve kterém strávil celkem 6 sezon a vedl ho jako kapitán, se rozloučil. Tolik aktuální zprávy na Rádiu Čas Rock, naslyšenou opět za hodinu. Pokračuje středeční ráno s Tomášem Michalíkem a Ivošem Raškou.
7: Vstávat a cvičit. Ale proč? Protože je ráno.

0: Jo, jo, zlatý chlapec Ladislav Křížek, 8 hodin 10 minut, také máme středu 1. července. A Tomáši, víš, jak se občas bavíme o tom a přemýšlíme nad tím, jak bychom mohli vydělat nějaké prachy.
1: No,
0: pořád nám chybí jedna věc, originální nápad.
1: Láváme si nad tím hlavu a přitom oba dva víme, že stačí nějaká blbost. Fakt konina kravina.
0: Ale lidi vydělali už fakt úplně na neskutečných kravinách, no, když si tak řekne, že jo. No a možná bychom se mohli inspirovat v Číně, protože tam teďkom strašně hodně moc frčí nový biznis. Pronájem falešných kamarádů. Normálně si přes aplikaci zaplatíš parťáka, který s tebou potom bude chodit na nákupy, na turu do hor, na koncert, nebo s tebou půjde do hospody, ať tam nesedíš sám jako kůl v plotě.
1: Geniální nápad, ale když se za tím zamyslíš, jo? Protože ty mu teda zaplatíš a on s tebou bude všude chodit, předstírá, že je tvůj kamarád, což dělají někteří i jiní až zadarmo, jo?
0: Za příplatek bude na všechno kývat, že ano, ano.
1: No, no. Vyčká za tebe frontu u stánku s pivem.
0: To by bylo fajn. Jo?
1: A až třeba půjdeme na máničky, tak ponese Baťok všechno.
0: Hele, je to tvůj nejlepší kámoš, proč by ti nepomohl? Jo?
1: Má to ve smlouvě.
0: Ano. Ovšem, všechno má svůj háček, nesmí tam dojít k žádnému fyzickému kontaktu, pokud by si za nejlepšího kamaráda vybral třeba nejlepší kamarádku, jo? Žádné držení za ruku, čistě nefalšované přátelství za peníze.
1: Tak, hele, nefunguje to i obráceně? Třeba jako, že bych si zaregistroval jako placený rokový společník? Lidi by platili za to, že s nima budou chodit třeba na pivo, na koncerty.
0: Že bys to otočil, že oni by si najímali tebe jako
1: no,
0: nejlepší
1: takhle,
0: kámoše.
1: Jako takhle, no. Co, to by šlo, ne?
0: A i to by šlo? No, co vy na to, bando? Brali byste takového placeného parťáka na festiák, nebo naopak byste se za peníze stali někomu nejlepším kámošem? Klidně nám napište. My zjistíme s Tomášem, jaký je o tenhle ten obor zájem a když tak rozjedeme biznis pěkně po Česku.
1: Určitě no. Musím ale popřemýšlet, jak to uchopit, protože třeba jako existují vlastně už i placené společné chvíle s někým jiným třeba. Že? A je to dražší, ale zase.
0: To je něco jiného.
1: Jo, dobře.

Mistrovství světa ve fotbale je tady. Radio Čas Rok tě vezme přímo na trávník. Pravidelný servis z dějiště šampionátu, bleskové výsledky, drby z kuloárů a zajímavosti, které jinde neuslyšíš. Fandi světovému fotbalu a u toho poslouchej Radio Čas Rok.

Jen tak pro jistotu připomínáme, že máme 1. července 2026, zároveň středu a důvod k radosti také mohou mít především všechny Jaroslavy, neboť právě oni slaví svátek.

0: Tohle jméno je slovanského původu a dalo by se volně přeložit jako ženy slavné svou silou, anebo také prudké či vznětlivé. Pokud tedy máte ve své blízkosti nebo znáte nějakou vznětlivou Jaroslavu, tak dotyčné nezapomeňte poblahopřát.
1: Protože když zapomenete, tak vznětlivá Jaroslava...
0: To teprv uvidíte.
1: No bude potom, jo, jeden za krk. Je tady taky pár svátků navíc, které dneska můžeme oslavit. O nich si řekneme něco za malou chviličku, takže vydržte s námi. Nejprve nás ale čeká muzika, konkrétně v podání Českejn.
2: No ano, v Albert Tržnici najdete české ovoce a zeleninu bez pesticidů. A také naše mistrovské pečivo z podmáslí, vejce z louky i vína z malých vinařství. Albert stojí za to jíst lépe.
3: Ušetříte, když u Hrušky nakoupíte.
4: V potravinovém řetězci maloobchodní síti Hruška už od této středy zakoupíte za super ceny. Nová hotová jídla od Hamé, pikantní vepřový guláš z bramboráky a další české i světové klasiky 400 gramů za 89,90. Valašský smetanový jogurt s ovocnými a dalšími příchutěmi 150 gramů již za 12,90. Mistrovskou šunku nejvyšší jakosti Prantl 100 gramů již za 21,90. Nebo kultovní kakaové sušenky s vanilkovým krémem Oreo Original 44 gramů již za 17,90. A navíc kupte volné sušenky Oreo aspoň za 45 korun a získejte mléko Bohemilk z Opočna jako dárek. Více na mojehruska.cz.
5: Letní roková jízda na rádiu Čas Rock. Každý den rozdáváme lístky na ty největší akce. Tento týden hrajeme olupeny na Vesuv Fest, Magma Fest, Amon Amart a kupu dalších. Od rána poslouchej, lov výherní větu a odpoledne volej. Řekni správně a bereš parádní výhry. Letní roková jízda. Jedině na rádiu Čas Rock.

0: jsme se před chvílí bavili o tom, že svátek slaví všechny Jaroslavy a pokud hledáte jinou záminku k oslavě, tak tady máme několik typů extra navíc.
1: Oslavu můžete uspořádat třeba svému pošťákovi, až se k vám nějak dostane v průběhu dne, protože je den právě pracovníků na poštách.
2: Pošťák Pet, pošťák Pet, pošťák Pet má náramný svět.
0: K obědu se dneska hodí i kuřicí křidélka, protože také oni mají svůj vlastní svátek.
3: A my vám ukážeme, jak se dá z křidélek udělat krásný mejdan.
4: Přesně tak, můžou být samozřejmě smažená, pečená, grilovaná.
3: No nechte se překvapit, co pro vás připravíme.
1: To se necháme. A právě dnes také slaví všichni, kteří už jsou nějakou dobu vzhůru, jelikož máme den ranních ptáčat.
5: Hej, plavčíci, vstávat! Budí jáju a páju. Raní páče, dál doskáče.
0: No a co si k tomu vstávání máte pustit? Tak řekněme, že máte dvě možnosti. Buď to máte náladu na vůni trávy a trochu jamajských rytmů, v tom případě pro vás máme Mezinárodní den reggae hudby.

0: ještě je tady varianta B, která si myslím, že nám bude určitě blížší, protože každý 182. den roku slaví všichni fanoušci kapely Blink 182. A jelikož tento den nastal právě dnes, tak co?
1: No, my to načas z roku oslavíme, jak se patří, samozřejmě po svém. Tady jsou totiž připraveni Blink 182 a jejich pecka Dance With Me.

0: Stříbrnejzer v Opavě bude znít rokem. Holba rok na grilu 2026. 24. a 25. července 2026. Lístky na www.časrok.cz. Nejsme jen rádio, jsme Čas Rok. Partnerem je Hacker. Střešní boxy a autodoplňky. Dejte svým výletům nový rozhled. Váš spolehlivý parťák na cestách. Hacker. Partnerem je Nevajgluj. Podporujeme úklid v obcích a připomínáme. Nedopalky patří do koše. Nevajgluj. Partnerem akce jsou služby Havlický. Váš partner pro vaši střechu. Již 30 let. www.službyhavlický.cz. Festival se koná za podpory Moravskoslezského kraje a za podpory statutárního města Opava. Čas Rok. Čas Rok.
1: Ať už vás cesty zavedou kamkoliv, v Kauflandu vždy najdete to nejlepší od zdejších dodavatelů. Tento týden Svianský rytíř, světlý ležák půl litru za 12,90 a platan světlé výčepní půl litru za 10,90. Až do 7. července. Kaufland. Z lásky k regionům.
2: Honda přiváží žhavou letní nabídku. Ušetřete při koupě rodinného CR-V až 140 000 korun a získejte plně vybavené SUV za bezkonkurenční cenu. Přesvědčte se, že jízda hybridním vozem může být úsporná i zábavná zároveň a užijte si léto v nové Hondě. Honda. The power of dreams.
0: Svět filmu, premiér a seriálů tentokrát s pořádným rokovým nádechem. Film Time na rádiu Čas Rok. Filmové pecky, seriálové bomby a zákulisí, které vás posadí na zadek. Film Time. Filmy, jak je ještě neznáte. Každý čtvrtek od 20 hodin v premiéře a v neděli od 18 hodin v repríze. Jediný

0: 6 minut. A ladíte ostrý budíček na rádiu Čas Rock. My tady dnes řešíme jedno takové téma, navrhli jsme situaci, kdybyste se ocitli na pustém ostrově, kterou desku byste si vzali sebou, kdyby to šlo?
1: Chodí nám spousta zpráv, jednou z nich je i ta od Davida. Ahoj, vzal bych si Pestilence Maleus Maleficium. Je to 34 let, co jsem tuhletu desku slyšel a z hard rocku jsem přešel na poslech death metal grindcore. A jelikož dneska začíná v Trutnově Obscene Extreme, tak právě sedím v autě a jedu tam. Pěkné léto přeje David Tomke.
0: No, David, jak si užij tento parádní festival. Marcel píše, sebou bych si vzal na ostrov od Gamma Ray Powerplant, skvělé power metalové album, na které se je absolutní klenot Wings of Destiny. Pohodový den.
1: Ahoj chlapi, první, co mi napadlo, Judas Priest, British Steel, je to celá fošna. Zdravím všechny rockery a motorkáře. Ivoš Zvěřňovic.
0: Přidal se také Dušan. Čaute, jelikož jsme podobné ročníky, tak samozřejmě jsme vyrůstali na stejných věcech. Za mě asi Korn, Follow the Leader, anebo první fošna od Rage Against the Machine.
1: To bylo tady několik vašich nápadů na album, které byste si sebou vzali na pustý ostrov. No, bylo ostravy, to je jedno. Určitě by někdo nepohrdl, kdyby mu tam pod palmou zahrál takový Ronnie James Dio. No a právě toho si nyní na Čas Roku můžeme i poslechnout. Ostrý budíček.

0: Už dál nemusíš hledat.
1: Tady jsteš správně. Čas rok natvrdo. Pro všechny, kterým v žilách koluje metalová krev.
0: Žádné kompromisy, žádné hranice. Rádio Čas rok natvrdo.
1: Metal, jak ho máš rád. Poslouchej nás i na play.cz.
2: Poslech může způsobit nekontrolovatelné mlácení hlavy.

0: 8 hodin 58 minut, to je aktuální přesný čas. A to znamená, že před námi je ještě jedna společná hodinka a vlastně taky na nějakou dobu poslední v tomto složení Raška Michalík, protože je tady léto, to znamená, budeme vybírat nějaké to volníčko a proto následující dva dny strávíme spolu, příští týden s Ivem, ale to předbíháme. Nejprve se pojďme věnovat tomu, co nás čeká v té společné hodince po deváté. Vězte, že to budou třeba kapely jako Masterplan. Dáme taky zakázaný ovoce. A nebo Alice in Chains. Tolik tedy malý nástřel, nejprve jsou tady ale zprávy, koukneme na dopravu a to tedy znamená, že slovo si bere Honza Gavelčík.
1: Výhodné léto začíná v Kauflandu. Přes 500 dalších produktů nyní levnější. Vybavte se na sezónu u nás. Zmrzliny, drinky, produkty pro grilování i snacky na výlety. Vše, co k létu patří, nyní levnější. Kaufland.
2: Aktuálně jsou problémy v Ostravě na dálnici D1 na výjezdu ve směru na Bohumín se tvoří kolony, jezdí se pouze v jednom místním pruhu. Nehoda se řeší u obce Rohatec na Hodonínsku. Na výjezdu na Petrov bourala dvě osobní auta a zdržet se můžeme taky ve Zlíně. Na křižovatce ulic Třída Tomáše Bati a Třída 3. května probíhají práce na vozovce.
3: Sponzorem dopravy je Kobi Elektro. Moderní elektroinstalace na klíč, datové sítě a zabezpečení. Více na kobielektro.cz.
4: Rádio Čas Rock. Zprávy.
2: Dobré středeční dopoledne, rockeři, posloucháte Rádio Čas Rock. Tady jsou další aktuální zprávy. Vítá vás u nich Honza Gavelčík. Volby do sněmovny by teď vyhrálo hnutí ANO, získalo by více než 35% hlasů. Na druhém místě by skončilo hnutí STAN, třetí by byla ODS. V dolní parlamentní komoře by usedli ještě Piráti a SPD. Vládní motoristé by se do ní nedostali.
5: Morava aktuál.
2: Ostrava nabídne další místo k ubytování. Město chce prodat pozemky na Seidlerově nábřeží u řeky Ostravice. Vzniknout by tu měl minimálně 4hvězdičkový hotel. Pořadatelé akcí často upozorňují, že hotelové kapacity v krajském městě chybí. Zlínští seniori od 75 let budou cestovat MHD zdarma. Toto zvýhodnění se dosud vztahovalo až na osoby starší 80 let. Proč věková hranice klesla, nám řekl primátor města Jiří Korec.
6: Důvodem je to, že jsme chtěli sjednotit městskou hromadnou dopravu s krajskou, protože krajská integrovaná doprava má od 75 let a my jsme se proto rozhodli to snížit také na ten stejný věk a od 1.1. tak seniori budou moci jezdit od 75 let zadarmo i městskou hromadnou dopravu.
2: Při kontrole se stačí prokázat pouze platným průkazem totožnosti. Bývalý kapitán české fotbalové reprezentace Tomáš Souček zvažuje, jestli bude v národním týmu pokračovat. 31letý záložník West Hamu si vzal čas na rozmyšlenou, nechce se totiž rozhodovat v emocích. Tolik aktuální zprávy na Rádiu Čas Rok, naslyšenou opět za hodinu. Pokračuje středeční teď už dopoledne s Ivošem Raškou a Tomášem Michalíkem.
7: Vstávat a cvičit. Ale proč? Protože je ráno.

0: rok slaví narozeniny.
1: Slaví narozeniny. 15 let, rádia Čas rok. Parto, přejeme vám krásné pubertální narozeniny, hodně roku, hodně posluchačů a minimálně dalších 15. Všechno nejlepší přeje Kapriola!
0: Díky za přání a volume doprava. Rádio Čas rok. Nejsme jen rádio. Jsme Čas rok. Go.

0: Ostrý budíček na čas roku pokračuje rázně kupředu a v tuhletu chvíli bychom tady měli i jména několika lidí, kteří slaví při dnešku narozeniny.
1: No i když zrovna ta první osoba je dost smyšlená. 1. července 1899 se totiž narodil legendární profesor a dobrodruh Indiana Jones.
2: Doktor Jones, poznala jsem vás. Máte oči po otci.
3: A uši po matce.
0: Tak všechno nejlepší, jeho 127 letům. To mnohem mladší je kanadská herečka, jejíž plakáty visely svého času přilepené na skřínkách. V nejedné šatně hvězda seriálu Pobřežní hlídka Pamela Anderson totiž slaví také dnes své narozeniny.

0: No a my se můžeme také podívat na hudební branži. Přihodíme dvě jména. Tak tím prvním je Deborah Harry, americká zpěvačka, skladatelka, ale také příležitostná herečka, známá především jako členka kapely Blondie.
1: A v roce 1963 přišel na svět Roddy Bottom. Klávesák kapely Faith No More, tak jemu přejeme všechno nejlepší a zároveň si ho můžeme poslechnout. V playlistu jsou připraveni totiž Fejti a jejich Ashes to Ashes.

0: Pokud jste ráno nestihli naše oznámení, co se týče výhry pro dnešek, letní rokové jízdy, tak nestrašte uši, protože opakujeme, dnešní výhrou jsou dva lupeny na Truckfest, který se blíží.
1: Ano, protože tahle akce proběhne už 3. a 4. července v Dobré za hospodou u Oráče na Frýdeckém Místecku. Na své si přijdou nejen fanoušci traku a dobré muziky, ale také fanoušci dobrého jídla a pití, protože všeho je slibováno hojnost.
0: Samozřejmě k tomu, abyste měli velkou šanci získat dva lístky, tak musíte znát správné znění výherní věty a my vám už za malou chviličku odkryjeme druhé slovo pro dnešní větu.
2: Letní roková jízda. Jedeme v tom s tebou.
3: Ať už vás cesty zavedou kamkoliv, v Kauflandu vždy najdete to nejlepší od zdejších dodavatelů. Tento týden Svianský rytíř, světlý ležák půl litru za 12,90 a platan světlé výčepní půl litru za 10,90. Až do 7. července. Kaufland. Z lásky k regionům.
4: Něco vám řeknu. Maminka mě přihlásila do skvělých jeslí pro děti od 1 roku.
5: Jsou skvělé. Dětské skupiny Kristýnka v Chotěbuzi. A kluk je tam šťastný jako v opice.
4: A maminka se mnou.
5: Ano, děti jsou v přírodě a strava i školné jsou úplně zdarma. A budou otvírat nové pobočky. Více na centrumkristinka.cz.
2: Rokeři, připravte se. Léto 2026 bude patřit roku, pivu a parádní atmosféře. 24. a 25. července se u Stříbrného jezera v Opavě rozjede Holba Rock na grilu 2026 s rádiem Čas Rock. Na jednom pódiu zazní Pretty Maids z Dánska, Tři sestry, Ivan Mládek, Aleš Brichta, Citron, Proteus, Kokot Minute, Kurtizány z 25. Avenue, Forest Jump, Jamaron, Malignant Tumor i Reflections of Karma. 2 dny plné energie, hudby a piva Holba. Vstupenky jsou v prodeji na časrock.cz. Tak nečekej, dokud jsou za skvělou cenu. Holba Rock na grilu 2026 s rádiem.

0: Jak jsme říkali, prozradíme vám druhé slovíčko dnešní rokové, letní rokové, letní jízdy, dobře. Mm-hmm. Asi byli pryč.
1: Rokové, letní rokové. Ano, jízdy.
0: Ano, důležité je, abyste se nestratili vy, abyste si to postupně třeba sepisovali, protože odpoledne přijde vaše chvíle, pakliže budete správně skládat celé znění věty.
1: Takže co, řekneme to druhé slovo?
0: Já myslím, že to můžeme říct, co?
1: Já myslím, že na to hodně lidí čeká, tak si tam připište hned za to první slovíčko, si napište burácí.
0: Ano.
1: Ne burlaci, ani něco jiného, ale to burácí.
0: Ano, burácí, to bude...
1: Co burácí, jak, kde, proč, tak to vám poodhalí další vývoj našeho vysílání.
0: Ano, třetí nápovědu řekne Hans Prokeš.
1: Potom Kristýna.
0: A pak už to bude na vás.
1: To je jednoduchý jak... Facka.
0: Od nás tady další muzika, no a za malou chviličku vlastně půjdeme pryč asi, že jo?
1: Nejvyšší čas. Letní rok.

0: doprovodu velmi podezřelé kapely, Highly Suspect, jsme se dostali až k horizontu událostí, za kterým už nebudeme figurovat my dva, protože se přiblížil konec Ostrého budíčku pro dnešní vydání. Ale jenom dnešní vlastně.
1: Ano, jak jsem tady říkal před nějakou dobou, tak dnes je to vlastně naposledy v tomto kompletním našem dvoučleném složení, protože Ivo si prostě řekl tak jako, že si vezme volno dva dny. A tak mě to rozhodilo, až jsem si já vzal celý týden.
0: Ale to jak zvládneš. Nebojte se, zbytek bude naprosto stejný, takže pokračuje letní roková jízda a pokud se nemýlím, tak Tomáš s vámi zítra probere jeden český seriál, který se pravidelně rok co rok o prázdninách vrací.
1: Ano, jako bumerang. Ale bude toho více, takže já se na vás určitě budu těšit. Ty si užij volno, zkrácené.
0: Děkuji.
1: No a někdy v průběhu července čau.
0: Tak jo, tak zase se někdy uvidíme na podzim, až bude padat listí.
2: Každý všední den od 6 do 10 pěkně na ostro Budíček na rádiu Čas Rock.

0: Stříbrné jezero v Opavě bude znít rokem. Holba rok na grilu 2026. 24. a 25. července 2026. Lístky na www.časrok.cz. Nejsme jen rádio, jsme Čas Rok.
1: Titulárním partnerem festivalu je Holba. Rizí pivo z hor.
2: Hlavním partnerem festivalu je hypermarket Globus. Globus, tady se svět točí kolem vás.
3: Festival se koná za podpory Moravskoslezského kraje a za podpory statutárního města Opava.
4: Čas rok.
5: Čas rok.
6: Dovolená u moře s Blue Style, expertkou na cestování Lenkou Pátek a huňatým parťákem Bluem.
7: Ahoj, jsem Blue. Miluji, když na dovolené nejen odpočíváte, ale i objevujete a poznáváte. Lenka také chvilku neposedí.
8: Albánie se stala oblíbenou destinací. Tato rozmanitá země je vhodná jak pro aktivní dovolenou, tak lenošení na dlouhých písčitých plážích. K výletům lákají hory a nedotčená příroda. Milovníci historie ocení množství starověkých památek, některé najdeme i na seznamu UNESCO. Gurmáni ocení zdejší kuchyni, která čerpá inspiraci ze středomořských a balkánských chutí. Díky pozvolnému vstupu do moře je Albánie ideální pro rodiny s dětmi i starší cestovatele. Třešničkou na dortu jsou necelé 2 hodiny letu, ať už z Prahy, Pardubic, Brna nebo Ostravy. Příjemné ceny jsou dalším velkým lákadlem. Proč tedy nevyužít nabídky Last Minute Léto a nestrávit prázdniny třeba v Albánii?
7: Blue!
9: Svou vysněnou dovolenou hledejte na bluestyle.cz.
10: Zahrady Hanys. Projekce, realizace zahrad a zelených střech. Vše zhotovíme na klíč dle vašich představ. Zahrady@hanys.cz.
0: Rebelské léto je opět tady. Sleduj televizi Rebel, protože jedině my tě dostaneme na ty nejlepší rockové festiáky a koncerty. Pretty Maids na Holbě rok na grilu, Iron Maiden, Marilyn Manson, Masters of Rock, Tři sestry, legendární Europe na megakoncertu Rádia Čas. Připrav si mobil a čekej. Jakmile se na obrazovce objeví soutěžní QR kód, naskenuj ho a výhra může být právě tvoje. Více informací

0: Čau rokeři, týden se nám pomalu, ale jistě dostává do své druhé poloviny. K tomu nám začal nový měsíc, tak ať se vám v něm daří, to vám ze studia Rádia Čas Rok přeje nejtěžší váhová kategorie naší party Honza Prokeš. Máme před sebou tradiční pětihodinovku, kterou dneska začneme s kabáty. Přidají se Amarant. A nebo Trivium. Tak si na Rádiu Čas Rok budeme hrát k tomu pokračování naší letní rokové jízdy, Milanovy horoskopy a další vychytávky. To všechno po zprávách s Hanzem a ode mne dobré dopoledne.
1: Značková kvalita za nízké ceny v Kauflandu. Tento týden varmu

0: půl litru za 18,90 až do 7. července. Kaufland.
1: Letní slevy ve Sportissimu jsou v plném proudu. Sleva až 50% na vybavení pro sport i volný čas. Zastavte se u nás na prodejně nebo vybírejte online z pohodlí domova. Sportissimo. Život v pohybu.
2: Připraveni na letní zážitky, k vodě i na výlety, s Penny vždy výhodněji. Navíc v akci. Vepřová kýta bez kosti, kilo za 59,90 a české máslo Karlova koruna za 22,90. Penny.
3: Pozor si teď, musíme dávat na dálnici D46 na trase Vyškov-Olomouc. Za Olšany u Prostějova stojí odstavené auto. Nehoda nás potrápí v Brně v ulici Geislerově, kde se srazilo nákladní auto s osobním. Nehoda dvou aut nás potrápí taky na Hodonínsku u obce Rohatec, na výjezdu na Petrov. A bouračka se řeší taky v obci Mutěnice na Hodonínsku, v ulici Prostřednice. I tady buďte opatrní.
4: Sponzorem dopravy je Kobi Elektro. Moderní elektroinstalace na klíč, datové sítě a zabezpečení. Více na kobielektro.cz.
5: Rádio Čas Rock.
6: Zprávy. Dobré středeční dopoledne, rockeři, posloucháte Rádio Čas Rock. Tady jsou další aktuální zprávy. Vítá vás u nich Honza Gavelčík. Začátek července nabídne příjemné teploty. Už od druhého prázdninového týdne se ale má začít znovu oteplovat. Prognózy navíc naznačují možnost teplejšího a suššího počasí i ve druhé polovině měsíce. A podobně to má vypadat i v srpnu.
7: Morava aktuálně.
6: Nevhodné parkování u Karvinského moře může ohrozit záchranu lidských životů. Stále oblíbenější lokalitu bude proto teď víc hlídat městská policie, říká její ředitel Petr Kionka.
8: V případě zásahu záchranných složek přitom může každá minuta rozhodovat. Proto budeme situaci nadále pravidelně kontrolovat a vůči řidičům, kteří nerespektují dopravní značení, postupovat důsledně. Naším cílem není udělovat pokuty, ale zajistit bezpečnost všech návštěvníků a zachovávat volný průjezd pro vozidla integrovaného záchranného systému.
6: Ve Zlíně se dočkáme dalšího venkovního bazénu. Zařízení v areálu Zlínských městských lázní se dnes po opravě opět otevírá veřejnosti. Bazén využívají sportovci i veřejnost k rekreaci. Od 80. let minulého století se ale pořádně neopravoval. Tenistka Barbora Krejčíková se dnes utká o postup do třetího kola Wimbledonu s ruskou Mirou Andrejevovou. Druhé kolo čeká taky Karolínu Muchovou. V českém derby proti sobě nastoupí Kateřina Siniaková s Nikolou Bartůňkovou. Tolik aktuální zprávy na rádiu Čas Rock, naslyšenou opět za hodinu. Pokračuje středeční dopoledne, teď už s Hanzem Prokešem.

0: a před námi je Milan Hilnár, který zase ví o tom, co se bude dneska dít.
1: Středa bude obdobná jako den předchozí. Pouze ostré hrany konfliktu budou o něco zaoblenější. Nicméně nově se nejspíš budou projevovat všeobecné sklony k necitlivosti. Stále by se ale mělo dařit zamilovanosti a prožívané sexualitě. Co se týká jednotlivých znamení, tak býkům pomůže vsadit na trpělivost a klidnou hlavu. Kozorozy nekompromisně směřují ke svému cíli a panny budou čerpat sílu a energii z relaxace. Střelci mohou pociťovat větší přízeň opačného pohlaví. Berani budou ujíždět na vlně živočišných radostí, ale lvy skvěle využijí možné šťastné náhody. Váhy mají velkou šanci na novou lásku. Blížencům dnes půjde všechno samo a vodnáři mohou zažít zajímavá karmická setkání. Ryby budou utíkat do klidu přírody. Radci promění své vyhrocené emoce ve správné životní směřování a štíři se dnes nenechají rozhodit žádným problémem. Hvězdnou středu, rozzářenou auru a hvězdnou cestu životem vám přeje dvorní astrolog Rádia Čas Milan Gelnar.
2: Rádio Čas Rock. Pravé rockové rádio.

0: Kabáda samozřejmě Pepa Vojtek, který se nechal slyšet, že už se dál nebude věnovat muzikálům. V nich účinkoval dlouhých 30 let, kdy byl součástí takových bijáků jako například Krysář, Hamlet, Troja, anebo si střihl Mephista, za kterého dokonce dostal i cenu Thálie. No, co se dá dělat? Každopádně s kapelou jedou dál a my se na ně můžeme těšit 27. října, kdy se v rámci svého turné zastaví tady u nás v Ostravě. Ale dneska je 1. července a my na rádiu Čas Rock se posuneme s Five Finger Death Punch, formací Trivium a dalšími. Tak fajn poslech.
1: Rádio Čas Rock. Pravé rockové rádio.
2: S touhle nabídkou jsme se vytáhli. Stáhněte si aplikaci Shell a automaticky získáte slevu 2 koruny na litr paliva Shell na první 3 tankování. A navíc celé léto dostáváte 2x více věrnostních bodů za nákup paliva a vybraného občerstvení Shell Café. Více na shell.cz. Shell. Go well.
3: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Kuře bez drobů, kilo za 59,90, trvanlivé plnotučné mléko, litr s apkou za 12,90 a svíjanský más, půl litru za 10,90. Albert. Dle srovnání k 24.6.
4: Ušetříte, když u Hrušky nakoupíte.
5: V potravinovém řetězci maloobchodní síti Hruška už od této středy zakoupíte za super ceny. Nová hotová jídla od Hamé, pikantní vepřový guláš s bramboráky a další české i světové klasiky 400 gramů za 89,90. Valašský smetanový jogurt s ovocnými a dalšími příchutěmi 150 gramů již za 12,90. Mistrovskou šunku nejvyšší jakosti Prantl 100 gramů již za 21,90. Nebo kultovní kakaové sušenky s vanilkovým krémem Oreo Original 44 gramů již za 17,90. A navíc kupte libo volné sušenky Oreo aspoň za 45 korun a získejte mléko Bohemilk z Opočna jako dárek. Více na mojehruska.cz.
6: Letní rocková jízda na rádiu Just Rock. Každý den rozdáváme lístky na ty největší akce. Tento týden hrajeme Olupeny na Vesuv Fest, Magma Fest, Amon Amart a kupu dalších.
7: Od rána poslouchej, lov výherní větu a odpoledne volej. Řekni správně a bereš parádní výhry.
6: Letní rocková jízda. Jedině na rádiu Čas Rock.

I Feel the Dead Punch. Teď tady u nás na rádiu Čas Rock 2 minutky po půl jedenácté, no a my si zahrajeme podle vás 7253311155.

0: pěkně došla Petrivium, no a my budeme ve skvělém rytmu pokračovat i dál. Dušané, já tě zdravím, čau.
1: Čau, čau, zdravím všechny z dalšího parného dne.
0: Ano, tobě se daří, jsi říkal?
1: Mně se daří, no, klima nefunguje, horko je.
0: K tomu ty várnice, že jo, uvařeného jídla?
1: Jo, já jsem tež uvařený.
0: To musí být perfektní. No jo, co se dá dělat, musíš to přežít.
1: No, nedá se svítit, no.
0: Nedá se svítit, přesně tak. No ale venku to svítí, to sluníčko hodně. Co se dá dělat? Machine Head, komu?
1: Tak jako vždycky pro všechny, pro tebe, pro celou rokovou rodinu a pro všechny, co poslouchají.
0: Tradiční otázka, co je na korbě?
1: Dneska zabíjačkový guláš, buchtičky s krémem a masové šišky se slaninou smažené.
0: Vím, ale teda podstrujete. Co u tebe vyhrálo?
1: No, já si dám i ty šišky, i to sladké. No, musíš to maso zajíst trošku i tím sladkým.
0: Máš rekt, kamaráde, tak si nechej chutnat, nevelej to v zatáčce, tady je muzika a přežij to horko. Čau.
1: Jasné, díky, čau.

0: opět ušetříte. Například KitKat, čokoládová tyčinka, různé druhy za 12,90. Opávia, sušenky, různé druhy za 24,90. A Hamé, Majka, Matěj nebo svačinka za 11,90. Až do 7. července. Kaufland.
1: Některé věci nestárnou, ty prostě zrají. Já jsem Vrána Roková a každou středu pro vás na rádiu Čas Rock otevírám hudební archiv, který nikoho nenechá v klidu. Oslavíme narozeniny rockových pecek, co hýbali světem. Každý měsíc jedna dekáda. Od neonových osmdesátek přes syrové devadesátky až po ty nejčerstvější riffy dneška. Tak nezapomeňte, středa slavit je třeba.

rok. Mistrovství světa ve fotbale je tady. Rádio Čas Rok tě vezme přímo na trávník. Pravidelný servis z dějiště šampionátu, bleskové výsledky, drby z kuloárů a zajímavosti, které jinde neuslyšíš. Fandi světovému fotbalu a u toho poslouchej Rádio Čas Rok.

0: Miloš to dodoležal se skladbou Vítr a mrak. No, když se dívám z okna, tak ani jedno z toho tady u nás v Porubě není. Kula pere jak sedlák s cepem a teploměr ve stínu ukazuje 26 stupňů, tak to hlavně ve zdraví rokeři přežijte a my popojedem s Fozy. Paparouč. A do třetíce Bižuterie. K tomu budeme pokračovat v letní jízdě Rádia Čas Rock, no a taky bychom se mohli podívat na jeden opuštěný ostrov. Proč právě tam? Tak to se dozvíte po zprávách víc za malou chvíli. Pěkné dopoledne.
1: Výhodné léto začíná v Kauflandu. Přes 500 dalších produktů nyní levnější. Vybavte se na sezónu u nás. Zmrzliny, drinky, produkty pro grilování i snacky na výlety. Vše, co k létu patří, nyní levnější. Kaufland.
2: Aktuálně se zdržíme v Ostravě na Mariánskohorské ulici ve směru do centra města se tvoří kolony, a to před Jirskou osadou. Nehoda dvou aut nás potrápí v Brně v ulici Geislerově. Srazilo se to nákladní auto s osobním. A nehoda dvou aut nás v Brně potrápí taky v ulici Vídeňské. I tady buďte opatrní.
3: Sponzorem dopravy je Kobi Elektro. Moderní elektroinstalace na klíč, datové sítě a zabezpečení. Více na kobielektro.cz.
4: Rádio Čas Rock. Zprávy.
2: Dobré středeční dopoledne, rokeři, posloucháte Rádio Čas Rock. Tady jsou další aktuální zprávy. Vítá vás u nich Honza Gavelčík. V Česku přibývá lidí s duševními obtížemi. Příznaky středně těžké deprese nebo úzkosti podle televize LTV Plus vykazuje 18% dospělých a terapeutů je málo. Každý druhý Čech se proto snaží své psychické potíže zvládnout sám.
4: Morava aktuálně.
2: Město Opava reaguje na tropická vedra sérií opatření. Mají zmírnit dopady vysokých teplot na obyvatele i veřejný prostor. Lidé můžou využít mlžítka v ulicích a nově taky pítko s pitnou vodou na horním náměstí. Zlínský kraj podpoří projekty přístupného bydlení. Zamíří se na města a obce. Podrobnosti dodává náměstek hejtmana Tomáš Chmela.
5: Dostupných nájemních bytů je ve Zlínském kraji stále nedostatek. Chceme motivovat obce, které se pouští do finančně náročných projektů výstavby nájemního nebo sociálního bydlení. Každý nový byt v každé obci je pro nás důležitý, protože přispívá k tomu, aby se lidem v našem kraji žilo dobře. Toto je první krok a očekáváme, že v dalších kolech podpoříme další projekt.
2: Na tento program vyčlenilo hejtmanství 30 milionů korun. Basketbalista Tomáš Satoranský oficiálně uzavřel své působení v Barceloně. 34-letému českému rozehrávači vypršela 4letá smlouva a s klubem, ve kterém strávil celkem 6 sezon a vedl ho jako kapitán, se rozloučil. Tolik aktuální zprávy na Rádiu Čas Rock. Pokračuje středeční dopoledne s Hanzem Prokešem.

Prázdniny jsou v plném proudu, celá řada z vás se chystá na zaslouženou letní dovolenou a možná je i mezi námi někdo takový, kdo se třeba vydá jen tak na nějaké osamocené místo, kde si bude užívat klidu a hlavně pohody. No a to my dneska řešíme i na Facebooku Rádia Čas Rock, kde se vás ptáme, co byste si sebou vzali na opuštěný ostrov. Kuba píše, že by nesměl chybět pořádný nůž. Jirka, ten se přiklání k 10 litrům slivovice, Honza ten pro změnu preferuje Radegast, tak jako Tomáš, který by k tomu přibalil krystalku, na které by nás mohl poslouchat. No a co vy? Čím byste se zásobili? Můžete to pokračovat jak na našem Facebooku, tak na WhatsAppu, který má číslo 725331155. A já vám k tomu posílám Fozy z Electric Light Orchestra. Tady jsou! Radio Čas Rock.

0: Čas Rock.
1: Tak, letní roková jízda Rádia Čas Rock pokračuje i tím dnešním dnem, kdy se hraje o vstupenky na akci s názvem Trackfest. Ten se bude po 5 letech konat tento pátek a sobotu na větším místě, a to v Dobré za hospodou u Oráče. 2 dny skvělé zábavy, ve kterých bude k mání jak celá řada nablízkaných tahačů, tak samozřejmě muziky, o kterou se postarají Hoveda SK, Sfarad, Kavad Revival, Spider X, Ipca a mnoho dalších. Jestli byste se této pařby taky chtěli zúčastnit, bez toho, abyste museli dát zastupné nějaké penízky, tak stačí poskládat dohromady výherní větu, ze které Tomáš s Ivošem vypustili tyto dvě slova. Kytary burácí. A jak to bude dál, tak to vám co nevidět velice rád prozradím. Ale než se tak stane, tak nás čeká další muzika, se kterou mám nachystané Papa Roach, Plexis a mnoho dalších. Tak pěkné dopoledne, přátelé.
0: Letní roková jízda. Jedeme v tom s tebou. Radio Čas Rock. I v létě hrajeme pravou rockovou muziku.
2: Ať už vás cesty zavedou kamkoliv, v Kauflandu vždy najdete to nejlepší od zdejších dodavatelů. Tento týden Svijamský rytíř, světlý ležák půl litru za 12,90 a Platan světlé výčepní půl litru za 10,90. Až do 7. července. Kaufland. Z lásky k regionům.
3: Barmanské duo Raška Michalík hlásí otevřeno.
4: Na dnešním nápojáku máme starý klip, nový klip, pozvánku do kina a vlastně tip na koncert.
3: A na závěr pro zichr i čerstvou muziku.
4: Otevíráme v 7 večer na Čas roku.
3: A o hodinku později nás potkáte na Rebelu.

Jednoduché, výstižné, melodické. No prostě Deep Purple, teď tady u nás na rádiu Čas Rock. Minutku po půl dvanácté. Dáme prostor vám, ne? Co říkáte? 7253311.

0: Otvor si účet v Piggy Bank, tak se jmenovala píseň, kterou nám Bižuterier právě teď na rádiu Čas rok dohráli. No a my jdeme na písničku na přání. Romane, zdravíme tě, čau.
1: Zdravím celou rokarskou po celou bandu, všichni, kteří se dneska potí v tom dusnu a přejím, ať to mají hodně rychle za sebou.
0: Tak jako tady ty si říkal, že ještě snad hoďka a pálíš směr domov.
1: No jistě, určitě to už se nedá vydržet.
0: Tor na cestu, komu?
1: No tak musím opravit včerejší přání, takže to bude ještě pro vedoucího vlečky Radima. Na VP Paskov, který nás tam poslouchá, a René Jevčíč, Honzík, Vypravčí, ať mají kluci krásný den.
0: Výborně, tak zdravíme, zdravíme i tam, moc nás to těší, že Rádio Čas Rok hraje právě na takových místech. Tobě přejeme, ať to máš brzy za sebou, díky za zavolání.
1: Taky díky všem.
0: Čau. A mějte se krásně.

0: Rádio. Holba rok na grilu 2026. 24. a 25. července u Stříbrného jezera v Opavě. Vstupenky na www.časrok.cz. Nejsmějen rádio. Jsme Čas Rok.
1: Titulárním partnerem festivalu je Holba. Rizí pivo z hor.
2: Hlavním partnerem je společnost Ryčny. Kovošrot a sběrné suroviny. Dejte šrotu druhou šanci. Vaše sběrna CZ. Vaše sběrna CZ.
3: Festival se koná za podpory Moravskoslezského kraje a za podpory statutárního města Opava.
4: Čas Rok. Čas Rok.
5: V Lidlu jsou ceny v klidu již od února. Teď ale přidáváme další produkty, abyste mohli být nadále v klidu. Například Kofola 2 litry za novou běžnou cenu 29,90. Nebo čerstvá vejce velikosti M 10 kusů za novou běžnou cenu 49,90. V Lidlu jsou další ceny v klidu. Lidl, to se vyplatí.
6: Zahrady Hanys. Projekce, realizace zahrad a zelených střech. Vše zhotovíme na klíč dle vašich představ. Zahrady@hanys.cz.
7: Už dál nemusíš hledat. Tady seš správně. Čas Rok natvrdo. Pro všechny, kterým v žilách koluje metalová krev. Žádné kompromisy, žádné hranice. Rádio Čas Rok natvrdo. Metal, jak ho máš rád. Poslouchej nás i na play.cz.
8: Poslech může způsobit nekontrolovatelné mlácení.
9: Pravé léto s pravou rockovou muzikou. Na rádiu Čas Rok.

0: rok slaví narozeniny.
1: Ahoj, tady Petr z kapely Škvor. Chtěl bych popřát rádiu Čas rok k jeho 15. narozkám všechno nejlepší a spoustu skvělých posluchačů.
0: Díky za přání a volume doprava. Rádio Čas rok. Nejsme jen rádio. Jsme Čas rok.

My Chemical Romance na rádiu Čas Rock, stihli jsme to, bude 12 hodin, k obědu dobré chutnání a taky Metallica. Taky Marillion.

0: novinka týdne, no a hodíme taky řeč o fotbalu. To všechno na rádiu Čas Rock, už za malou chvíli, tak dobré odpoledne a ještě jednou smačnego.
1: Výhodné léto začíná v Kauflandu. Přes 500 dalších produktů nyní levnější. Vybavte se na sezónu u nás. Zmrzliny, drinky, produkty pro grilování i snacky na výlety. Vše, co k létu patří, nyní levnější. Kaufland.
2: Využijte slev na Zalandu. Ušetřete až 70% na stylových kouscích, které oživí váš šatník. Co si vezmu na sebe, když po práci vyrážím k vodě? Co si vezmu na sebe, když si chci užít festival naplno? Vyberte si ten pravý outfit na jakoukoliv příležitost a ušetřete až 70% nyní na Zalando.cz. Co si vezmu na sebe? Zalando.
3: Aktuálně si dávejte pozor v Ostravě v Mariánských horách za křižovatkou 1. máje ve směru do centra. Stala se tady dopravní nehoda osobního auta s autobusem. Dále buďte opatrní v Opavě, na Krnovské ulici osobní auto srazilo cyklistu. Pozornost mějte i ve Frýdlantu nad Ostravicí na Žižkově ulici, havaroval tady motorkář. My vám přejeme šťastnou cestu.
4: Radio Čas Rock. Zprávy.
3: Zdravím rockeři, jsou tady zprávy a vítá vás u nich Martin Fabík. Horko ničí úrodu. Zemědělci a sadaři v Česku hlásí škody kvůli vysokým teplotám. Ovoce i plodiny schnou a část úrody nebude k prodeji. Třeba třešně, rybíz nebo hrášek jsou poškozené sluncem. Farmáři už teď mluví o velkých škodách.
4: Morava aktuálně.
3: Slezská Ostrava otevřela nové kariérní centrum. To pomůže lidem při hledání práce i změně povolání.

0: Podrobnosti doplnila mluvčí radnice Sandra Štrejlová.
1: Nová bezplatná služba vznikla s cílem podpořit lidi při hledání pracovního uplatnění i v období důležitých životních změn. Centrum je otevřené absolventům škol, rodičům po rodičovské dovolené, lidem po dlouhodobé nezaměstnanosti i těm, kteří hledají nový profesní směr nebo odvahu ke změně.
0: Poradna lidem pomůže najít další pracovní možnosti. Olomouc opraví křižovatky v centru. Práce začnou 7. července na náměstí Hrdinu, kde bude křižovatka na zhruba měsíc uzavřena. Úpravy mají zlepšit řízení dopravy a omezit časté poruchy semaforů. Dnes pokračuje na Wimbledonu druhé kolo dvouhry. Zúčastní se Karolina Muchová, Barbora Krejčíková, Kateřina Siniáková a Nikola Bartůňková. Všechny postoupily do druhého kola po svých úvodních zápasech. To byly aktuální zprávy na rádiu Čas Rock. Hezký den.

0: Byli Die Happy a před námi je novinka týdne Rádia Čas Rock. Tu vybírala Vrána, tak si dáme.
1: Rádio Čas Rock, novinka týdne.
2: Datum vydání jeho nové desky známe, že bude zlatou tečkou letošních Mástrů, taky víme, no a teď malá ochutnávka. První singl z nového alba je tady, pojďte se naladit. Jeho ujetost, Marilyn Manson.
1: Rádio Čas Rock, toto je novinka týdne.

0: mistrovství světa ve fotbale s rádiem Čas Rok.
1: Taky dnešním dnem pokračuje fotbalové mistrovství, které od 6 večer nabídne zápas Anglie s DR Kongem a taky Belgie se Senegalem. Ten má úvodní výkop naplánovaný na 22. hodinu, no a když se dívám na rozpis sázkařů, tak ten první mač, ten má u nich jistého favorita, a to Anglii, a v tom druhém má nejvýhodnější kurz Belgie. Jestli máte rokeři taky vsazeno, pak vám přeju hodně štěstí, ale my se na rádiu Čas Rok budeme raději dál věnovat a držet muzice, se kterou mám nachystané Bohnouty, anebo taky Merlion. Tak se dobře bavte.
0: Mistrovství světa ve fotbale s rádiem Čas Rok.
2: Rádio Čas Rok. Čas Rok. Pravé rokové rádio.
3: Ať už vás cesty zavedou kamkoliv, v Kauflandu vždy najdete to nejlepší od zdejších dodavatelů. Tento týden Svijamský rytíř, světlý ležák půl litru za 12,90 a Platan světlé výčepní půl litru za 10,90. Až do 7. července. Kaufland. Z lásky k regionům.
4: S touhle nabídkou jsme se vytáhli. Stáhněte si aplikaci Shell a automaticky získáte slevu 2 koruny na litr paliva Shell na první 3 tankování. A navíc celé léto dostáváte 2x více věrnostních bodů za nákup paliva a vybraného občerstvení Shell Café. Více na Shell.cz. Shell. Go well.
5: Připrav se na největší rockovou jízdu léta. Holba Rock na grilu 2026 Rádia Čas Rock přiváží 24. a 25. července u Stříbrného jezera v Opavě pořádnou dávku tvrdé muziky a poctivý rock. Na pódiu se představí Pretty Maids z Dánska, Tři sestry, Ivan Mládek, Aleš Brichta, Citron, Proteus, Kokot Minit, Kurtizány z 25. Avenue, Forest Jump, Javaron, Malignant Tumor i Reflections of Karma. Kupuj vstupenky už teď na časrock.cz a buď u toho, když to pod Stříbrným jezerem rozbalí rocková elita. Holba Rock na grilu 2026 s rádiem

0: epidemie. No buďme rádi, že to je za náma. No ale před námi je ba naopak na rádiu Čas Rok písnička na přání 725 33 1155.
1: Rádio Čas Rok.

0: Pobavil se svým solovým projektem Paul Stanley, no a na rádiu Čas Rok další muziku vybírá Láďa. Ahoj.
1: Čau, Manisku.
0: No vítaj, tak co to tvoje zdraví?
1: No, tak je to lepší, no, dlouze se neozýval, bože, je to takové, makové, no. To nemůžeš, dneska mi řekla, musíte

0: Je z banány, no tak chodím po marketě 2 hodiny, hledám banány, sám banán v čokoládě, kurník, banán ze špiritu sem není, kurá. No.
1: A ten banán, jako to je podpůrná léčba k čemu?
0: No, že prý to dělá dobře k tým kapakám, no tak...
1: Je tak, aha.
0: Ne, já už jsem myslel, že pojedu tam někde, kurník, víš, tam...
1: Jo, rozumím, no. rozumím. No tak,
0: do Afriky, no.
1: Tak, hláduj se bananama, kamaráde, a turbo k tomu... Pro sebe?
0: Tak, no ne, pro všechny, co byli na tom ze spolu na Kamenitém, že?
1: Jasná
0: věc. Bohužel to nevyšlo, no.
1: No co se dá dělat, snad příště jít nějaké...
0: No, vyjde to na tu holbu, no, tak 23. slavím já, tak si koupím snad ten soudek konečně.
1: No.
0: Výčep mám, no, a 24, 25, to můžem tam podivočit s tom holbu, no.
1: No, tak to bude krásné, my ti přejeme brzké uzdravení do maximálka, zase skáčeš přes kaluže, sice nevím, venku žádnou nenajdeš podle toho počasí, které venku panuje, ale ať si brzy fit. Měj se krásně.
0: Jo, díky Honziku, čau.
1: Nazdar.

0: Žižku. Stříbrné jezero v Opavě bude znít rokem. Holba rok na grilu 2026. 24. a 25. července 2026. Lístky na www.časrok.cz. Nejsme jen rádio, jsme Čas Rok. Partnerem je Hacker. Střešní boxy a autodoplňky. Dejte svým výletům nový rozhled. Váš spolehlivý parťák na cestách. Hacker. Partnerem je Nevajgluj. Podporujeme úklid v obcích a připomínáme. Nedopalky patří do koše. Nevajgluj. Partnerem akce jsou služby Havlický. Váš partner pro vaši střechu. Již 30 let. www.službyhavlický.cz. Festival se koná za podpory Moravskoslezského kraje a za podpory statutárního města Opava.
1: Čas Rok.
0: Čas Rok.
2: No ano, v Albert Tržnici najdete české ovoce a zeleninu bez pesticidů. A také naše mistrovské pečivo z podmáslí, vejce z louky i vína z malých vinařství. Albert stojí za to jíst lépe.
3: Věcku právě pokračuje výprodej plný fantastických nabídek. Sleva až 65% na široký sortiment výrobků pro váš domov i zahradu. JISK – Scandinavian Sleeping and Living.
0: Svět filmu, premiér a seriálů tentokrát s pořádným rokovým nádechem. Film Time na rádiu Čas Rok. Filmové pecky, seriálové bomby a zákulisí, které vás posadí na zadek. Film Time. Filmy, jak je ještě neznáte. Každý čtvrtek od 20 hodin v premiéře a v neděli od 18 hodin v repríze. Jedině na rádiu Čas Rok.

nejtvrdší, nejrychlejší a nejlepší na metalové scéně. Metalmania každé úterý po 19. hodině na rádiu Čas Rock. Partnerem pořadu Metalmania je metalshop.cz. Největší prodejce metalové módy u nás. Metalshop.cz.

0: čas rok slaví narozeniny.
1: Čau, tady Mára z kapely Civilní obrana. Chtěl bych poblahopřát rádiu Čas rok k 15. narozeninám. Pro nás pro všechny je ta nejlepší zpráva, že Čas rok konečně může. Takže se těšíme na další společné setkání. Mějte se, kamarádi, čus.
0: Díky za přání a volume doprava. Rádio Čas rok. Nejsme jen rádio. Jsme Čas rok.

0: Více nám toho do této hodiny fakt nevejde, ale to je úplně fuk, protože pokračuje. S panoptikem nebudou chybět Halloween. A taky Powerball. Na rádiu Čas rok určitě budeme hrát, podíváme se taky na jeden chystaný festival, no a probereme i jednu věc, na kterou určitě dosáh každý z nás. O co půjde, tak to se dozvíte po zprávách, ode mne přání dobré odpoledne.
1: Tento týden v Kauflandu opět ušetříte. Například KitKat, čokoládová tyčinka, různé druhy za 12,90. Opávia, sušenky, různé druhy za 24,90. A Hamé, Májka, Matěj nebo svačinka za 11,90. Až do 7. července. Kaufland.
2: Aktuálně si dávejte pozor v Opavě na kruhovém objezdu u Malých Hoštic. Srazila se tady dvě osobní auta. Dále buďte opatrní v Brně poblíž křižovatky Špitálka v ulici Podnásební. I zde policie vyšetřuje dopravní nehodu dvou osobáků. My vám přejeme šťastnou cestu.
3: Sponzorem dopravy je Kobi Elektro. Moderní elektroinstalace na klíč, datové sítě a zabezpečení. Více na kobielektro.cz.
4: Rádio Čas rok. Zprávy.
2: Zdravím rokeři, jsou tady zprávy a vítá vás u nich Martin Fabík. V červenci v Česku začnou platit velké změny. Zavádí se povinná registrace psů do centrální evidence, jinak hrozí vysoké pokuty. Sníží se odvody i zálohy pro živnostníky a změní se pravidla pro balíčky z asijských e-shopů, které zdraží kvůli clu. Změní se také pravidla reklamací a lidé budou mít větší šanci na opravu zboží. Definitivně také u zubaře končí amalgamové blomby.
4: Morava aktuálně.
2: Město Ostrava opět podpoří sport. Žádosti o dotace můžou zájemci podávat od 18. září do 2. října. Magistrát na to uvolní více než 200 milionů korun, říká Petr Havránek z tiskového odboru.
5: Ostrava každoročně podporuje široké spektrum projektů, protože si uvědomuje jejich význam pro společnost a ke sportu přistupuje v širším kontextu. Nejde totiž pouze o kluby, týmy a vrcholové sportovce, kteří reprezentují město, ale taky o všechny, kdo se chtějí sportu věnovat rekreačně, a to už ať v rámci organizovaných aktivit nebo individuálně.
2: V Pasohlávkách vzniká nové sanatorium. Pomůže lidem po úrazech, operacích páteře i poškození mozku. První fázi bude mít 80 lůžek, po dokončení až 160. Zařízení začne fungovat v druhé polovině tohoto roku. V Olomouci se po 5 letech opět uskuteční mistrovství České republiky v malém fotbale. Turnaj se odehraje v sobotu 4. července v areálu Sigmy Olomouc v Řepčíně. Do turnaje se zapojí 4 domácí týmy. Vítěz získá místo v lize mistrů malého fotbalu. To byly aktuální zprávy na rádiu Čas rok. Hezký den.

První červencový den, a to v roce 2006, začal platit bodový systém, který, jak víme, funguje na základě přičítání trestných bodů na konto řidiče a jejich evidování, přičemž počet 2, 4 nebo 6 se odvíjí od závažnosti přestupku. Po dosážení určitého množství bodů, tedy těch 12, je řidiči odebráno jeho řidičské oprávnění. A to je slovo do pranice. Měli jste někdy rokeři na mále, aby vám ten řidičák zůstal, anebo jste poslušný šofér, kteří se řídí pravidly silničního provozu a jezdí pěkně podle předpisů. Můžete to ládovat na WhatsApp Rádia Čas Rok s číslem 725331155. No a já vám na šťastnou cestu přihodím krobot a taky status quo.

0: Toto byli Krobot a před námi jsou hned dva účinkující, kteří se letos objeví na vizovických mástrech. No a když jsme u této skvělé akce, tak venku je rozpis autogramiát, které ve čtvrtek 16. července od 14:15 odpoledne odstartují Fleret a pak už to půjde pěkně jako po másle. Pokud jste tedy lovci podpisů, tak si skočte na web Masters of Rock, kde máte podrobný rozpis, včetně časových intervalů, kdo kdy bude sedět za stolem s fixem v ruce. No, bohužel Halloween ani Udo sice na soupisce podepisujících nejsou, ale to nic nebrání v tom, abychom si je na Rádiu Čas Rock dali v plné parádě. Za chvíli jsou tady.
1: Rádio Čas Rock. Rádio Čas Rock. Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Albert Gouda 100 gramů s apkou za 14,90 a cukr krupice bílý kilo s apkou pouze za 9,90. Albert. Dle srovnání k 24.6. Letní slevy ve Sportissimu jsou v plném proudu. Sleva až 50% na vybavení pro sport i volný čas. Zastavte se u nás na prodejně nebo vybírejte online z pohodlí domova. Sportissimo. Život v pohybu.
2: Ušetříte, když u Hrušky nakoupíte.
3: V potravinovém řetězci maloobchodní síti Hruška už od této středy zakoupíte za super ceny. Nová hotová jídla od Hamé, pikantní vepřový guláš z bramboráky a další české i světové klasiky 400 gramů za 89,90. Valašský smetanový jogurt s ovocnými a dalšími příchutěmi 150 gramů již za 12,90. Mistrovskou šunku nejvyšší jakosti Prantl 100 gramů již za 21,90. Nebo kultovní kakaové sušenky s vanilkovým krémem Oreo Original 44 gramů již za 17,90. A navíc kupte libovolné sušenky Oreo aspoň za 45 korun a získejte mléko Bohemilk z Opočna jako dárek. Více na mojehruska.cz.
1: Rebelské léto je opět tady. Sleduj televizi Rebel, protože jedině my tě dostaneme na ty nejlepší rockové festiáky a koncerty. Pretty Maids na Holbě Rock na grilu, Iron Maiden, Marilyn Manson, Masters of Rock, Tři sestry, legendární Europe na megakoncertu Rádia Čas. Připrav si mobil a čekej. Jakmile se na obrazovce objeví soutěžní QR kód, naskenuj ho a výhra může být právě tvoje. Více informací na www.tvrebel.cz.

prázdniny, Halloween, pomalu jistě se rozjíždí Tuba Tanka a během ní se můžete rozmyslet, co si dáme. 725 33 11 55, číslo sem do studia Hrádia Čas Rock.

0: svobodu, protože tu bude na rádiu Čas Rok vybírat Dušan. Nazdar, chlape.
1: Čau, zdravím ze sídla Temnoty, takže byly tři špičky po sobě, tři legendy, Udo, Halloween, teď Krublatanka, no jak to říkal pan Košťal, třikrát plus Dýmka Míru, takže teď si dáme Diamantového krále a Machine in Darkness, Alba 87, Abigail, samozřejmě pro tebe.
0: Díky.
1: Na rádiu Čas Rok, zdravím rokovou rodinu. Už mě až dotřebuje hlavně pitný režim, jiná možnost není a poslouchají pravou rokovou.
0: Ano, ano, řekl to úplně krásně. My dneska řešíme na rádiu Čas Rok bodový systém. Jak ty jsi na tom s tím?
1: No, v roku 20, jak byl Mori Munduc, jak začal, tak mě si zkrat vybodovali kluci, oni byli rychlí jako žralok za pasy, takže rok bez. Jezdil jsem na kole, potom jsem hodil do kopřiv a potom autobusem, no.
0: Takže ty jsi byl jeden z těch, jo, kteří?
1: Ano, ano.
0: Nula bodů.
1: No, přesto opravdu nejde vlak, jsem se odvolával a to.
0: Tak, hlavně, že to dobře dopadlo, zvládlo to zpátky udělat, máš to v kapse a jsi už opatrný, že jo?
1: Tak, teď už si toho vážím úplně jak oko.
0: Tak jo, kamaráde, měj se hezky, díky za zavolání, čau.
1: Díky moc, Ondro, měj se, ahoj.

0: Stříbrné jezero v Opavě bude znít rokem. Holba rok na grilu 2026. 24. a 25. července 2026. Lístky na www.časrok.cz. Nejsme jen rádio, jsme Čas Rok.
1: Titulárním partnerem festivalu je Holba. Rizí pivo z hor.
2: Hlavním partnerem festivalu je hypermarket Globus. Globus, tady se svět točí kolem vás.
3: Festival se koná za podpory Moravskoslezského kraje a za podpory statutárního města Opava.
4: Čas Rok.
0: Čas Rok.
5: Výhodné léto začíná v Kauflandu. Přes 500 dalších produktů nyní levnější. Vybavte se na sezónu u nás. Zmrzliny, drinky, produkty pro grilování i snacky na výlety. Vše, co k létu patří, nyní levnější. Kaufland.
6: Letní roková jízda na rádiu Čas Rok. Každý den rozdáváme lístky na ty největší akce.
7: Tento týden hrajeme o lupeny na Vesuv Fest, Magma Fest, Amon Amart a kupu dalších.
6: Od rána poslouchej, lov výherní větu a odpoledne volej. Řekni správně a bereš parádní výhry. Letní roková jízda. Jedině na rádiu Čas Rok.

0: slaví narozeniny.
1: Pán Bůček s vámi, holoto. Tady Horst z Kumpačky Trautenberg. Vele úctivě vinčujeme rádiu Čas Rock k 15. narozeninám, světlé zítřky, umaštěné tváře a uspokojené zvukovody svých posluchačů. Buďte sytí!
0: Díky za přání a volume doprava. Rádio Čas Rock. Nejsme jen rádio. Jsme Čas Rock. Čas Rock.
2: Některé věci nestárnou, ty prostě zrají. Já jsem Vrána Roková a každou středu pro vás na rádiu Čas Rock otevírám hudební archiv, který nikoho nenechá v klidu. Oslavíme narozeniny rockových pecek, co hýbali světem. Každý měsíc jedna dekáda. Od neonových osmdesátek přes syrové devadesátky až po ty nejčerstvější riffy dneška. Tak nezapomeňte, středa slavit je třeba.

0: Přiblížili jsme se ke 14. hodině a na rádiu Čas Rok je před námi dalších 60 minut a v nich saxofon. Lifehouse. Tak jako Cinderella. Budeme pokračovat v letní rokové jízdě rádia Čas Rok, no a nebude chybět ani pozvánečka na jednu skvělou akci. Tak, dobré odpoledne.
1: Značková kvalita za nízké ceny v Kauflandu. Tento týden Varmuža, rybí salát v majonéze 150 gramů za 17,90. Gurmán klub, pomazánka a la krab 100 gramů za 12,90. A Birel, jedinečnou chuť nenahradíš, půl litru za 18,90. Až do 7. července. Kaufland.
2: Aktuálně si dávejte pozor v Opavě na kruhovém objezdu u Malých Hoštic. Srazila se tady dvě osobní auta. Dále buďte opatrní v Brně poblíž křižovatky Špitálka v ulici Podnásební. I zde policie vyšetřuje dopravní nehodu dvou osobáků. Pozornost mějte i na silnici mezi Zlínem a Uherským Hradištěm u Březnice. Probíhá tady vyšetřování dopravní nehody dvou osobních aut. Na místě jsou záchranné složky. My vám přejeme šťastnou cestu.
3: Sponzorem dopravy je Kobi Elektro. Moderní elektroinstalace na klíč, datové sítě a zabezpečení. Více na kobielektro.cz.
4: Rádio Čas Rok. Zprávy.
2: Zdravím, rokeři, jsou tady zprávy a vítá vás u nich Martin Fabík. Českým automobilkám se letos daří. Loni se v Česku vyrobilo druhé nejvyšší množství aut v historii. Rekord padl také ve výrobě autobusů. Roste i podíl elektromobilů a hybridů, které už tvoří téměř pětinu produkce. Tento průmysl tak zůstává jedním z hlavních pilířů české ekonomiky.
4: Morava aktuálně.
2: Dnes ve Zlínských lázních se otevírá po opravě venkovní bazén. Během rekonstrukce dostal nový povrch, schůdky a odrazové můstky. Bazén využívají stovky návštěvníků. V létě se v areálu plánují další opravy, včetně sauny. Ostrava podpoří sociální služby. Na podporu jejich kvalit rozdělí více než 7 milionů korun. Peníze podle mluvčí města Gabriely Pokorné pomůžou bezmála 30 projektů.
5: Cílem těchto dotací je zlepšit podmínky, ve kterých jsou sociální služby a související aktivity ve městě poskytovány. Podpora směřuje například do modernizace vybavení nebo zkvalitnění zázemí, tak aby služby byly poskytovány kvalitně a v důstojném prostředí.
2: Podpora míří hlavně na služby pro seniory a zdravotně postižené. Český tenista vydřel postup. Jakub Menšík otočil dramatický pětisetový zápas proti domácímu Tobimu Samuelovi a po velké bitvě zvítězil 5-7, 6-3, 6-3, 3-6 a 7-6. I přes velkou únavu zápas dotáhl do vítězného konce a postoupil do druhého kola Wimbledonu. To byly aktuální zprávy na rádiu Čas Rok. Hezký den.

0: Rok slaví narozeniny.
1: Ahoj, tady Tonda Rauer, já za celý Harley přeju rádiu Čas Rock k jeho 15. narozeninám všechno nejlepší, hodně posluchačů a spoustu skvělý muziky v éteru.
0: Díky za přání a volume doprava. Rádio Čas Rock, nejsme jen rádio, jsme Čas Rock.

0: Váš rok.
1: Ano, letní roková jízda vám každý den nabízí vyhrávat vstupenky na skvělé akce a ani jinak tomu není dneska. Z výherní věty máme venku dvě slova, a to kytary burácí, a já doplním celou. No a to poslední slovíčko, tak to už bude mít pod palcem naše kikina, která mě ve studiu Rádia Čas Rok vystřídá úderem 15. hodiny. Tak si to poznačte, já vám držím palce a nabízím další skladby, tentokrát v podání Metalized a taky Plexisu. Tak, fajn poslech!
0: Letní roková jízda. Jedeme v tom s tebou. Rádio Čas Rok.

0: Podcast Rock.
1: Ano, a v těch rokových typech.
0: Rokové typy. Rádia Čas Rock.
1: Na technikách bude řeč o akci, která se chystá v Dobré u Frýdku Místku na tento pátek a sobotu. Bude to už šestý ročník Trackfestu, který vypukne za hospodou u Oráče ve 2 hodiny odpoledne. Bohatý doprovodný program, včetně výstavy a spanilá jízda traků, různé soutěže, ale hlavně muzika za příspění kapel Hovera SK, Spider X, Sfarad, Kabát Revival, Ipca a mnoho dalších. Já myslím, že to je skvělý tip na to, jak strávit ten první červencový víkend, který by měl být podle předpovědi opět takový, jaký známe. No, takže hit. No, ale na ten víkend si ještě budeme muset počkat a tak se pojďme dál věnovat Big Beatu, se kterým mám do těch následujících minut nachystanou Insány a taky Saxon. Tak jdeme na ně.
0: Radio Čas Rock. Pravé rockové rádio. Víte, co povýší každý letní den na výjimečný? Excelentní stejky. Albert Excellent přináší na váš grill ty nejlepší stejky od nás i z celého světa. Stáhněte si aplikaci Můj Albert a získejte je se slevou 15% po celé léto. Tak to rozbalte. Třeba jen proto, že je středa. Albert.
2: Něco vám řeknu. Maminka mě přihlásila do skvělých jeslí pro děti od 1 roku.
3: Jsou skvělé. Dětské skupiny Kristýnka v Chotěbuzi. A kluk je tam šťastný jako v opice.
2: A maminka se mnou.
3: Ano, děti jsou v přírodě a strava i školné jsou úplně zdarma. A budou otvírat nové pobočky. Více na centrumkristinka.cz.
0: Mistrovství světa ve fotbale je tady. Radio Čas Rok tě vezme přímo na trávník. Pravidelný servis z dějiště šampionátu, bleskové výsledky, drby z kuloárů a zajímavosti, které jinde neuslyšíš. Fandi světovému fotbalu a u toho poslouchej Radio Čas.

0: Česr k nám dozněla partička Livehouse. Přiblížili jsme se k půl třetí, no a to znamená jediné, že si zahrajeme podle vašeho gusta. 725 33 11 55.
1: Pravé léto s pravou rokovou muzikou. Pravé léto s pravou rokovou muzikou. Na rádiu Čas Rock.

0: A to byly Metal Light na rádiu Čas Rock. Za maličkou chviličku už se vás chopí Kikina, která právě teď dorazila. Já tě zdravím.
1: Já tě taky zdravím, ahoj. Počkej, ty jsi mě ještě chytl před vykloktáním, já si potřebuji ještě vykloktat a pak až budu ready.
0: Jsi zakonala zuby dneska poprvé, jo?
1: Ty jsi humorista, vole. Miluju svoje kolegy. Jak se máš, Honzičku? Jak
0: já se mám dobře, je tam teplo?
1: No, počkej, až vlezeš ven, to se přestaneš mít rychle tam, dobře. Takže... Ale je tam líp než včera.
0: Ty to máš nějaký moribundus, že?
1: Trošku, no, to přijde, ale to je dobrý.
0: Kup si šuměnku, vykloktej.
1: Šuměnku, ano. Aha, no, no já mám Vincentku teda.
0: Babské ucho. Cokoliv, hele, držím ti palce.
1: Dík.
0: Jdeme na písničku na přání, máme tady pozdrav od Ivoše. Čau, zahrajte prosím tě všem pracujícím na pohodu od Harleje. Bylo by to taky pro Lenku do DHL, že děkuji za včerejší písničku. Ty jsi hrála?
1: Počkej, Lenka?
0: Plenka? Podprsenka?
1: Počkej, já jsem se ještě nezapla, jako víš, na mě musíš pomaličku.
0: Přátelé, slyšíte, že to je zbytečné, nech mi ještě odtrknout
1: do nás. No, je to marné, je to marné.
0: Ještě půl hodiny na to, tak snad jo.
1: Dík, no,
0: tak
1: si vidíš, to ty mě tady drtíš, děkuji. To by pěkná spolko.
0: A vy se taky mějte krásně, rokeři. Jo, já se loučím, zítra, čau.

0: Ať už vás cesty zavedou kamkoliv, v Kauflandu vždy najdete to nejlepší od zdejších dodavatelů. Tento týden Svianský rytíř, světlý ležák půl litru za 12,90 a Platan světlé výčepní půl litru za 10,90. Až do 7. července. Kaufland. Z lásky k regionům.
1: Zahrady Hanys. Projekce, realizace zahrad a zelených střech. Vše zhotovíme na klíč dle vašich představ. zahrady@hanys.cz
2: Metalmania. Metalmania. Metalmania. To nejtvrdší, nejrychlejší a nejlepší na metalové scéně. Metalmania každé úterý po 19. hodině na rádiu Čas Rock. Partnerem pořadu Metalmania je Metalshop.cz, největší prodejce metalové módy u nás.

0: Už dál nemusíš hledat. Tady seš správně. Čas rok na tvrdo. Pro všechny, kterým v žilách koluje metalová krev. Žádné kompromisy, žádné hranice. Rádio Čas rok na tvrdo. Metal, jak ho máš rád. Poslouchej nás i na play.cz.
1: Poslech může způsobit nekontrolovatelné mlázení.
2: 15 let s tebou. 15 let v rytmu roku. Rádio Čas rok slaví narozeniny.
3: Rádio Čas rok slaví. Slaví 15 let. Já ho vždycky zapnu v 8.05. Hraje Váli, co mají šťávu. Provolávám jemu slávu. Rád s ním budu dovádět, ať je s náma 1000 let. To vám přeje Vilda Čok.
2: Díky za přání a volume doprava. Rádio Čas rok. Nejsme jen rádio. Jsme Čas rok.

úchvatné, příjemné středeční odpoledne vinšuju z rádia Časrok. No, přinejmenším je příjemnější než to včerejší a předvčerejší odpoledne, co si budem. V Čechách tam už se děcka osvěžujete dešťovýma kapkama. Prosím vás, tak nám sem taky něco pošlete, jo? A než to sem na sever Moravy a Slezska dorazí, no tak si musíme pomáhat hold, jak nejlíp to půjde. Větráky, ty vějířky, případně taky klimatizace, ale s těma to nepřehánějte, slyšíte, jo? Střelcová to jako se snaží nepřehánět, ale v rámci cestování to bohužel jako úplně nejde. No a dopadla jsem tak, jak jsem dopadla. No, naštěstí tady ve studiu máme silné mikrofony, díky bohu za ně, takže to tady dneska společně doufám ve zdraví přežijeme. No a já tady pro vás budu mít i osvěžení v podobě muziky. Těšit se můžete na Alice in Chains. Osvěžíme se citrony. No a přihodím třeba i Rasmus.

0: režimu, takže pěkně chlemtejte, no a tady už je pohled na cesty a taky čerstvé zprávy. Fajn odpoledne z Rádia Čas Rock přeje Kiki Střelcová.
1: Připraveni na letní zážitky? Léto v Penny jede na plné obrátky. Přijďte si vybrat. Batušky na výlety, plážové tašky nebo repráčky a sluchátka jsou nyní výhodně za nákupy v Penny.
2: Využijte slev na Zalandu. Ušetřete až 70% na stylových kouscích, které oživí váš šatník. Co si vezmu na sebe, když po práci vyrážím k vodě? Co si vezmu na sebe, když si chci užít festival naplno? Vyberte si ten pravý outfit na jakoukoliv příležitost a ušetřete až 70% nyní na Zalando.cz. Co si vezmu na sebe? Zalando.
3: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Kuře bez drobů, kilo za 59,90, trvanlivé plnotučné mléko, litr s apkou za 12,90 a svijanský más půl litru za 10,90. Albert. Dle srovnání k 24.6.
4: Aktuálně buďte opatrní v ostravské části jih. Na nájezdu z Moravské na Plzeňskou ulici se srazilo osobní auto s nákladním. V Ostravě si ještě dávejte pozor i na křižovatce Hornopolní Novinářská, kde havarovala dvě osobní auta. A stále buďte opatrní na spojnici mezi Zlínem a Uherským Hradištěm, kde u Březnice zasahují policisté u bouračky dvou vozidel. My vám přejeme šťastnou cestu.
5: Sponzorem dopravy je Kobi Elektro. Moderní elektroinstalace na klíč, datové sítě a zabezpečení. Více na kobielektro.cz.
1: Rádio Čas Rock. Zprávy.
4: Zdravím rockeři, jsou tady zprávy a vítá vás u nich Martin Fabík. Horko ničí úrodu. Zemědělci a sadaři v Česku hlásí škody kvůli vysokým teplotám. Ovoce i plodiny schnou a část úrody nebude k prodeji. Třeba třešně, rybíz nebo hrášek jsou poškozené sluncem. Farmáři už teď mluví o velkých škodách.
1: Morava aktuálně.
4: Slezská Ostrava otevřela nové kariérní centrum. To pomůže lidem při hledání práce i změně povolání. Podrobnosti doplnila mluvčí radnice Sandra Štrejlová.
6: Nová bezplatná služba vznikla s cílem podpořit lidi při hledání pracovního uplatnění i v období důležitých životních změn. Centrum je otevřené absolventům škol, rodičům po rodičovské dovolené, lidem po dlouhodobé nezaměstnanosti i těm, kteří hledají nový profesní směr nebo odvahu ke změně.
4: Poradna lidem pomůže najít další pracovní možnosti. Olomouc opraví křižovatky v centru. Práce začnou 7. července na náměstí Hrdinů, kde bude křižovatka na zhruba měsíc uzavřena. Úpravy mají zlepšit řízení dopravy a omezit časté poruchy semaforů. Dnes odpoledne začalo na Wimbledonu druhé kolo dvouhry. Zúčastní se Karolína Muchová, Barbora Krejčíková, Kateřina Siniáková a Nikola Bartuňková. Všechny postoupily do druhého kola po svých úvodních zápasech. To byly aktuální zprávy na rádiu Čas Rock. Hezký den!

0: Já jsem si teďka uvědomila, že jsem vlastně úplně přešla to dnešní datum. Přátelé, máme 1. červenec, začíná nám nový měsíc a já věřím, že si ho společně všichni užijeme. Nejenom tím, že je prázdninový, takže se rovná, že by měla být jako ta pohoda, ale taky, že nás čekají oslavy narozenin Rádia Čas Rock. No, už to opravdu můžeme takřka spočítat na prstech rukou, nicméně o tom dneska více později. Teďka už pojďme přistoupit k novince tohoto týdne. Aktuálně probíhající 27. týden letošního roku, máme nějakých 12 minut po 15. No a teď už naše vrána.
1: Rádio Čas Rock, novinka týdne.
2: Datum vydání jeho nové desky známe, že bude zlatou tečkou letošních mástrů, taky víme, no a teď malá ochutnávka. První single z nového alba je tady, pojďte se naladit. Jeho ujetost, Marilyn Manson.
1: Rádio Čas Rock, toto je novinka týdne.

0: úžasní britští metalisté Neon Fly dozněli na rádiu Čas Rock pár minut před 15:30 odpoledne. No řeknu vám, děcka, to je v prdeli, když vám hraje vaše oblíbená písnička a vy si ji nemůžete ani zabékat. No nic, tak radši pojďme dál.
1: Letní rocková jízda rádia Čas Rock.
0: V rámci letošního léta budeme rozdávat v letní rokové jízdě nespočet různých vstupenek na bezva akce, koncerty, festivaly a jiné. No a přátelé, já pro vás dneska budu mít v rámci středečního odpoledního vysílání vstupenky, které budou v počtu dva, na tento víkend, protože ve Frýdku Místku, respektive v Dobré za hospodou u Oráče, u Frýdku Místku se bude konat Truckfest. Takže pokud jste příznivci traků a velkých vozů, tak určitě se pokuste o tyhle lístky zasoutěžit. Co se týče hudebního programu, tak ten bude taky vymazlený. V sobotu se tam představí třeba Hoveda SK, v pátek se zase můžete těšit na Kabát Revival nebo kapelu Svarat. Ty jsem mimochodem nedávno viděla a jsou to teda týpci, krásně to mají všecko promyšlené, to své vystupování do posledního detailu, takže určitě i tihle pánové vás natchnou. No a jak víte, nám do dnešní skládačky výherní věty schází poslední slovíčko. No tak já vám ho teďka prozradím. Jo, vy si ho nezapomeňte napsat, pěkně si teďka vemte tuštičky, otevřete si poznámky a tím posledním slovíčkem je noc. Noc, jo, to, ta věc, nebo to období dne, kdy, ta část dne, kdy člověk spí, jo, jednoduché. Tři písmenka, to má, no, a já myslím, že jste si to všichni stihli poznačit, no a my si možná ještě v průběhu toho dnešního odpoledne tu větu celou zopakujeme, no, budu na vás hodná, co nám jiného zbývá. Tak nezapomeňte, kdo byste chtěli na Truckfest v Dobré, který se koná tento pátek a sobotu, tak určitě nezapomeňte poslouchat středeční odpolední vysílání Rádia Čas Rock.
1: Rádio Čas Rock. Pravé rockové rádio. Holba Rock na grilu 2026.
2: 24. a 25. července u Stříbrného jezera v Opavě.
1: Vstupenky na www.časrock.cz.
2: Nejsme jen rádio, jsme Čas Rock.
3: Titulárním partnerem festivalu je Holba. Rizí pivo z hor.
4: Hlavním partnerem je společnost Ryčny. Kovošrot a sběrné suroviny. Dejte šrotu druhou šanci.
1: Vaše sběrna.cz.
4: Vaše sběrna.cz.
5: Festival se koná za podpory Moravskoslezského kraje a za podpory statutárního města Opava.
1: Čas Rock. Čas Rock.
6: Ať už vás cesty zavedou kamkoliv, v Kauflandu vždy najdete to nejlepší od zdejších dodavatelů. Tento týden Svijanský rytíř, světlý ležák půl litru za 12,90 a platan světlé výčepní půl litru za 10,90. Až do 7. července. Kaufland. Z lásky k regionům.
7: S touhle nabídkou jsme se vytáhli. Stáhněte si aplikaci Shell a automaticky získáte slevu 2 koruny na litr paliva Shell na první 3 tankování. A navíc celé léto dostáváte 2x více věrnostních bodů za nákup paliva a vybraného občerstvení Shell Café. Více na Shell.cz. Shell. Go well.
1: Rokeři, připravte se!
2: Léto 2026 bude patřit roku, pivu a parádní atmosféře. 24. a 25. července se u Stříbrného jezera v Opavě rozjede Holba Rock na grilu 2026 s rádiem Čas Rock.
1: Na jednom pódiu zazní Pretty Maids z Dánska, Tři sestry, Ivan Mládek, Aleš Brichta, Citron, Proteus, Kokot Minute, Kurtizány z 25. Avenue, Forest Jump, Jamaron, Malignant Tumor i Reflections of Karma.
2: 2 dny plné energie, hudby a piva Holba. Vstupenky jsou v prodeji na časrock.cz. Tak nečekej, dokud jsou za skvělou cenu. Holba Rock na grilu 2026

0: Barmanské duo Raška Michalík hlásí otevřeno.
1: Na dnešním nápojáku máme starý klip, nový klip, pozvánku do kina a vlastně tip na koncert.
0: A na závěr pro zichr i čerstvou muziku.
1: Otevíráme v 7 večer na Čas roku.
0: A o hodinko později nás potkáte na Rebelu. Radio Čas rok.

0: bych si jako úplně nedávala, ale když si to dáte každé zvlášť, tak si myslím, že vás to příjemně osvěží. Máme nějakých 6 minutek před 3:15, přátelé. No a nám tady v Ostravě začíná svítat naděje. Normálně to slunko šlo do háje. A teďka jsem se tady bavila s kolegy, tak údajně by se nám tady mělo cosi jako během dnešního odpoledne přihnat. No tak doufejme a můžeme se teda jenom modlit v to, že jako když se něco přižere, tak potom nebude ten těžký odporný vzduch jako v prádelně, ale že aspoň bude trochu dýchatelno. Přátelé, my máme teda čas, kdybychom si mohli a měli dát nějakou podle vašeho výběru, tak dejte vědět na číslo 725-331-155 a já se aspoň trošičku zase pošetřím ten hlásek a nechám to vysílání na chvilku na vás.
1: Výhodné léto začíná v Kauflandu. Přes 500 dalších produktů nyní levnější. Vybavte se na sezónu u nás. Zmrzliny, drinky, produkty pro grilování i snacky na výlety. Vše, co k létu patří, nyní levnější. Kaufland.
2: Honda přiváží žhavou letní nabídku. Ušetřete při koupě rodinného CR-V až 140 000 korun a získejte plně vybavené SUV za bezkonkurenční cenu. Přesvědčte se, že jízda hybridním vozem může být úsporná i zábavná zároveň a užijte si léto v nové Hondě. Honda, the power of dreams.
3: Letní roková jízda na rádiu Čas Rock. Každý den rozdáváme lístky na ty největší akce. Tento týden hrajeme Olupeny na Vesuv Fest, Magma Fest, Amon Amart a kupu dalších.
4: Od rána poslouchej, lov výherní větu a odpoledne volej. Řekni správně a bereš parádní výhry.
3: Letní roková jízda. Jedině na rádiu Čas Rock.

0: středeční odpoledne s datem 1. července máme na rádiu Čas Rock v plném proudu. Kiki za mikrofonem, no a tady se teď krásně ukazuje to, že 100 lidí 100 chutí. Píše Pavel z Irska. Prej upřímně vám to horko závidím. Synku, ty nevíš, co my tu zažíváme, jako jo? No nicméně, píše, bo tu je furt dost chladno a mimochodem tohle je teplota u mě v hale, tudíž uvnitř. Snad k nám do Irska nějaké to slunko ještě doputuje. A přeji ti hezké, brzké uzdravení, Ježíš, to je hezké, děkuju moc. Přátelé, podržte se, jo, ta teplota u Pavla v hale je 15 stupňů. Načiž já jsem Pavlíkovi psala, že měním okamžitě a střelbí tě. No jo, no, tak prej venku fouká jako blázen mrholí. Ježíš, co já bych za to dala, že z toho má chudák akurát depku. Hele, tak si to měníme. Přijeď a já jedu do Jirska a budu vysílat odtama.
1: Rádio Čas Rock. Pravé rockové rádio.
0: Jo, mimochodem Lenny Kravitz, kterého teďka posílám, je pro všechny za volantem. Tak fajn poslech.

0: tady závěr 15. hodiny odpolední. Nevím, jestli ten začátek šel slyšet, že člověk je jako běžně zvyklý, že ten jeho hlas slyšet je a pak máte hlasovou indispozici a vůbec si to neuvědomujete. Takže ještě jednou máme tady závěr 15. hodiny odpolední, přátelé. Ladíte Rádio Čas Rok dneska s Kikinou Zakřáplou Střelcovou, ale nevadí, my to zvládneme, přece jenom venku to vypadá nadějně, že se nám začíná dělat lépe. Asi vyslyšeli v Čechách moje přání a poslali nám tady nějaké ty dešťové mraky. Tak doufejme jenom, že nás to tady jako moc nerozmete a naopak nás to příjemně schladí. No a protože není čas ztrácet čas, tak já už teďka předávám žezlo naší nové posilé kolegovi Marťovi do redakce a ten nám poví, co se děje aktuálně nového na cestách a stejně tak všude kolem nás. Kiki Střelcová přeje klidné středeční první červencové odpoledne.
1: Stříbrné jezero v Opavě bude znít rokem. Holba rok na grilu 2026. 24. a 25. července 2026. Lístky na www.časrok.cz. Nejsme jen rádio, jsme Čas Rok. Partnerem je Hacker. Střešní boxy a autodoplňky. Dejte svým výletům nový rozhled. Váš spolehlivý parťák na cestách. Hacker. Partnerem je Nevajgluj. Podporujeme úklid v obcích a připomínáme. Nedopálky patří do koše. Nevajgluj. Partnerem akce jsou služby Havlický. Váš partner pro vaši střechu. Již 30 let. www.službyhavlický.cz. Festival se koná za podpory Moravskoslezského kraje a za podpory statutárního města Opava. Čas Rok. Čas Rok.
2: Značková kvalita za nízké ceny v Kauflandu. Tento týden Varmuža, rybí salát v majonéze 150 gramů za 17,90. Gurmán klub, pomazánka a la krab 100 gramů za 12,90. A Birel, jedinečnou chuť nenahradíš půl litru za 18,90. Až do 7. července. Kaufland.
3: Řidiči, opatrnost se vyplatí v Ostravě Vítkovicích. Na Ruské ulici bourala dvě osobní auta. V ostravské části jich na nájezdu z Moravské na Plzeňskou ulici se stále řeší nehoda osobního auta a nákladňáku. A v Brně na dálnici D1 na 193. kilometru ve směru na Vyškov zasahují policisté u dopravní nehody mezi osobním autem a motorkou. My vám přejeme šťastnou cestu.
4: Sponzorem dopravy je Kobi Elektro. Moderní elektroinstalace na klíč, datové sítě a zabezpečení. Více na kobielektro.cz.
1: Rádio Čas Rok. Zprávy.
3: Zdravím rokeři, jsou tady zprávy a u nich vás vítá Martin Fabík. V červenci v Česku začnou platit velké změny. Zavádí se povinná registrace psů do centrální evidence, jinak hrozí vysoké pokuty. Sníží se odvody i zálohy pro živnostníky a změní se pravidla pro balíčky z asijských e-shopů, které zdraží kvůli clu. Změní se také pravidla reklamací a lidé budou mít větší šanci na opravu zboží. Definitivně také u zubaře končí amalgamové plomby.
1: Morava aktuálně.
3: Město Ostrava opět podpoří sport. Žádosti o dotace můžou zájemci podávat od 18. září do 2. října. Magistrát na to uvolní více než 200 milionů korun, říká Petr Havránek z tiskového odboru.
5: Ostrava každoročně podporuje široké spektrum projektů, protože si uvědomuje jejich význam pro společnost a ke sportu přistupuje v širším kontextu. Nejde totiž pouze o kluby, týmy a vrcholové sportovce, kteří reprezentují město, ale taky o všechny, kdo se chtějí sportu věnovat rekreačně, a to už ať v rámci organizovaných aktivit nebo individuálně.
3: V Pasohlávkách vzniká nové sanatorium. Pomůže lidem po úrazech, operacích páteře i poškození mozku. V první fázi bude mít 80 lůžek, po dokončení až 160. Zařízení začne fungovat ve druhé polovině tohoto roku. Olomouci se po 5 letech opět uskuteční mistrovství České republiky v malém fotbale. Turnaj se odehraje v sobotu 4. července v areálu Sigmy Olomouc v Hřebčíně. Do turnaje se zapojí 4 domácí týmy. Vítěz získá místo v lize mistrů malého fotbalu. To byly aktuální zprávy na rádiu Čas Rok. Hezké odpoledne.

Jste s rádiem Čas Rock, za chviličku budeme pokračovat v rockových a metalových flácích, no ale přátelé, teďka jedno čiré zaradování. Dočkali jsme se, teploty nám v Česku spadly pod tropickou třicítku. No aleluja, bože můj, teď se teda rtutě teploměru hýbou ve velice široké spektrále napříč republiky. V Ostravě máme okolo 29 stupňů, v Brně je pořád ještě ta třicítka, ale třeba v hlavním městě je pouhých 21 stupňů. Plzeň, Česko-Budějovicko tam hlásí 23 a Zlín s Olomoucí 28. No a v Liberci je, přátelé, dokonce pouhých 18 stupňů. Výborně. To jsme chtěli, nebo alespoň Střelcova. A jestli teď někdo zase bude jako pindat, že je moc zima, tak ať si mě nepřeje. V Čechách nám to, přátelé, pošílených aktuálně... Ne, vypadlo mi slovíčko. V Čechách nám to po šílených vedrech jako aktuálně řádí v rámci nějakých bouřek a dešťů. Stejně tak na jeho východě republiky, konkrétně na Valašsku, u hranic se Slovenskem. Co jsem tak koukala na radar, nepřijde mi jako, že by se to přes Ostravu přehnalo, jo? Ale nejsem rosnička, že jo? To je můj laický odhad, který berte prosím vás s rezervou. Tak, my se necháme překvapit a samozřejmě, pokud by přišla nějaká ta zásadní změna ohledně počasí, tak si pochopitelně o tom řekneme. Teď už si běžte užívat další muziky a já vám přeju příjemný poslech prvního červencového odpoledne. Radio Čas Rock.

0: Tohle byly na rádiu Čas Rok volby a já vám děkuju za vaše aktuální zprávy ohledně počasí. Klidně, přátelé, dávejte vědět víc a víc a dál, aspoň budeme vědět, jak to aktuálně kde vypadá a co se kde děje. Nicméně Marcel teďka píše na WhatsApp rádia Čas Rok, že na NHčku, což je, přátelé, zdejší ostravské ostravské závody, no, můžeme to tomu tak říct, že je černo a valí prý jak cip a až jsou i blesky. No tak vidíte to, jo? Tady v Porubě zatím teda černo, ale neděje se lautr nic, je teda pravda, že tady nehne ani lístkem, což je podezřelé. No tak uvidíme, jak se to bude vyvíjet nadále. Za chvilku už Christre a fajn poslech.
1: V Lidlu jsou ceny v klidu již od února. Teď ale přidáváme další produkty, abyste mohli být nadále v klidu. Například Coca-Cola Normal nebo Coca-Cola Zero 1,75 litru za novou běžnou cenu 34,90. Nebo máslo 250 gramů za novou běžnou cenu 29,90. V Lidlu jsou další ceny v klidu. Lidl, to se vyplatí.

0: rebelské léto je opět tady. Sleduj televizi Rebel, protože jedině my tě dostaneme na ty nejlepší rockové festiáky a koncerty. Pretty Maids na Holbě Rock na grilu, Iron Maiden, Marilyn Manson, Masters of Rock, Tři sestry, legendární Europe na megakoncertu Rádia Čas. Připrav si mobil a čekej. Jakmile se na obrazovce objeví soutěžní QR kód, naskenuj ho a výhra může být právě tvoje. Více informací na www.tvrebel.cz.
1: No a než ještě bude slibovaný Chris Rea, tak vám řeknu, že asi za chviličku budu hlásit, že i tady v Porubě nám prší, protože píše posluchač Marek, že je v porubském Kauflandu nebo u něj a začíná prej pršet. No dívejte se, naskakujou mi tady zprávy. Další Frýdek Místek, fouká malinko, Alda, děkujeme. No a Kamil píše, že v Brušperku už je deštíček. Výborně, výborně, tak jen houšť, snad nás to teda příjemně schladí a tady máte muziku.

0: to tady. Už je to tady. Už je to tady. Už je to tady. Už je to tady.
1: A už je to, přátelé, i tady v Ostravě. Porubě mírně prší, takový příjemný letní deštík, dokonce tady před chviličkou i zaburácelo. No tak přesně, jak kdo si z vás napsal, že ano, ať leje, ale ať to zase nevyplaví. No ale radujete se teda společně se mnou, stejně jako Luboš, který píše, že v Karvinech čije a je to super. Vratimov, Marťa tam hlásí taky, že u Mesru taky prší. No a někdo z vás bez podpisu, jo, Marek, píše, že je to jako příjemné ochlazení. Jo, ano, Mára psal, že hlavně, ať nás to jako nevyplaví. No a Marcel posílal i ukázku, jak tam chčije, kde si v nějakém lomu. No pěkně, pěkně. No nic, přátelé, já vám vyšlu Linkin Park a jdu se asi pěkně schladit. Lehnu si tady na tu naši rádiovou trávu a budu se os.

No a na Rádiu Čas Rok bychom si teďka zase mohli dát nějakou podle vás. Tak pište, volejte 725 33 1155 a já vám mezi tím pošlu Clash.

0: Ale my tady na rádiu Čas Rok teďka máme opravdu čerstvé hlášení z ostravské Rudné ulice, kde se aktuálně nachází medvěd Ondra. Že tě zdravím, ahoj, doufám, že se uslyšíme.
1: Ahoj, slyším tě, zdravím teda všechny, co jsou venku.
0: My tebe taky teďka perfektně slyšíme, tak pověz nám honem rychle, jak to na Rudné vypadá, protože co si mi stihl říct mimo éter, tak je to tam celkem velký mazec.
1: Teďka jsem v centru Ostravy vedle Karolíny a no, čerti se žení, padají brouky, daleko se nedá vidět, auta stojí všude možně, hustý déšť.
0: Děkuji. Je to masakr, protože my jsme vlastně v Porubě a tady opravdu teďka jenom takový lehký větřík pofoukává, je tady černo a do toho opravdu takový ten letní, jemný, příjemný deštík. No a pár kilometrů dál je to taková síla. No tak jsem zvědavá, jestli nás to tady taky zasáhne, nebo to jako zrovna lízne to okolí. Nicméně, prosím tě, kolik tobě ještě zbývá do cíle dojet?
1: Asi kilometr.
0: Tak to je fajn. Prosím tě, tak hlavně v pořádku dojeď. No a komu pošlem traktory, které si vybral?
1: Všem, co poslouchají, tobě do studia, ženě do práce, hasičům a policistům, které jsem teď potkal a jsem v tom byl ještě venku v práci. Prostě všem.
0: Dobrá, tak jo, já muziku pošlu za chviličku po reklamách, tak si je hlavně nenech utéct a děkuji ti za zavolání a taky čerstvé info. Měj se krásně, Ondro, ahoj.
2: Radio Čas Rok. Pravé rokové rádio.
3: Tento týden v Kauflandu opět ušetříte. Například KitKat, čokoládová tyčinka, různé druhy za 12,90. Opávia, sušenky, různé druhy za 24,90. A Hamé, Majka, Matěj nebo svačinka za 11,90. Až do 7. července. Kaufland.
4: Letní slevy ve Sportissimu jsou v plném proudu. Sleva až 50% na vybavení pro sport i volný čas. Zastavte se u nás na prodejně nebo vybírejte online z pohodlí domova. Sportissimo. Život v pohybu.
5: Zahrady Hanys. Projekce, realizace zahrad a zelených střech. Vše zhotovíme na klíč dle vašich představ. zahrady@hanys.cz.
6: Svět filmu, premiér a seriálů tentokrát s pořádným rokovým nádechem. Film Time na rádiu Čas Rok. Filmové pecky, seriálové bomby a zákulisí, které vás posadí na zadek. Film Time. Filmy, jak je ještě neznáte. Každý čtvrtek od 20 hodin v premiéře a v neděli od 18 hodin v repríze. Jedině na rádiu Čas Rok.

0: Jsme v plném proudu.
1: No a děcka, já sorry, ale já musím ještě jednou. To je jako hotový orgasmus, to, co se teď venku děje.
2: Bože, už je to tady.
0: No tak jsme se konečně po úmorných vedrech opravdu dočkali. Venku nám příjemně prší, trošičku nám do toho jako bouří. Říkám vám, běžte otvírat okna, případně na balkon, nadýchat se toho osvěžujícího luftu, na který jsme tak dlouho čekali. Já vám řeknu, že jsem si upřímně myslela, že už se ani nedočkám. No, tak prosím vás, užívejte, větrejte, osvěžujte se. Zlí jazykové už zase jako hovořili, že prý se ta vedra mají vrátit, jo, k čertu s nima. Každopádně máme 16.58, ladíte pohodové středeční vysílání, Rádia Čas Rock. No a po 17. Noit. Dáme si další fajn pozvánku na tento víkend. Půjde si to hezky ruku v ruce s naší letní rokovou jízdou, tak možná tušíte, kam vás pozvu. Budou taky The Dead Daisies, já jsem tušila, že si vylámu na tom jazyk. No a mohli bychom se taky, mrknout do kalendáře, ať víme, co je s dnešním datem spojeno, když máme takové krásné datum v kalendáři, kterým je 1. červenec. No a název, který určitě Střelcová nepohnojí, jsou YouTube. Šmare, vám řeknu ještě, že ty mikrofony jdou jako na chviličku vypnou, jo? Jsem si teď tady odchrchlala jak starý chlop. No nicméně, aspoň vám teďka příjemným hláskem můžu popřát příjemnou středu v rámci odpoledního vysílání. Je s váma Kiki Střelcová. No a za chviličku už naše nová posila, kolega Martin Fabík.
3: Stříbrné jezero v Opavě bude znít rokem. Holba rok na grilu 2026. 24. a 25. července 2026. Lístky na www.časrock.cz. Nejsme jen rádio, jsme Čas Rock.
4: Titulárním partnerem festivalu je Holba. Rizí pivo z hor.
5: Hlavním partnerem festivalu je hypermarket Globus. Globus, tady se svět točí kolem vás.
6: Festival se koná za podpory Moravskoslezského kraje a za podpory statutárního města Opava.
7: Čas Rock.
8: Čas Rock.
9: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Albert Gouda 100 gramů s apkou za 14,90 a cukr krupice bílý kilo s apkou pouze za 9,90. Albert. Dle srovnání k 24.6.
10: Řidiči, aktuálně si dávejte pozor v ostravské části jih na nájezdu z Moravské na Plzeňskou ulici. Stále se řeší nehoda osobního auta a nákladňáku. Také opatrně na Frýdeckom Místecku u Třince na trase Třanovice státní hranice se Slovenskem. Havarovalo tady osobní auto. A zdržet se můžete i v Brně. Na Trnkově ulici se srazili řidiči dvou osobáků. My vám přejeme šťastnou cestu.
11: Radio Čas Rock.
10: Zdravím, rokeři, jsou tady další aktuální zprávy a vítá vás u nich Martin Fabík. Českým automobilkám se letos daří. Loni se v Česku vyrobilo druhé nejvyšší množství aut v historii. Rekord padl také ve výrobě autobusů. Roste i podíl elektromobilů a hybridů, které už tvoří téměř pětinu produkce. Tento průmysl tak zůstává jedním z hlavních pilířů české ekonomiky.
12: Morava aktuálně.
10: Dnes ve Zlínských lázních se otevírá po opravě venkovní bazén. Během rekonstrukce dostal nový povrch, schůdky a odrazové můstky. Bazén využívají stovky návštěvníků. V létě se v areálu plánují další opravy, včetně sauny. Ostrava pomůže sociálním službám. Na podporu jejich kvalit rozdělí více než 7 milionů korun. Peníze podle mluvčí města Gabriely Pokorné pomůžou bezmála 3 desítkám projektů.
13: Cílem těchto dotací je zlepšit podmínky, za kterých jsou sociální služby a související aktivity ve městě poskytovány. Podpora směřuje například do modernizace vybavení nebo zkvalitnění zázemí tak, aby služby byly poskytovány kvalitně a v důstojném prostředí.
10: Podpora míří hlavně na služby pro seniory a zdravotně postižené. Český tenista vydřel postup. Jakub Menšík otočil dramatický pětisetový zápas proti domácímu Tobimu Samuelovi a po velké bitvě zvítězil 5-7, 6-3, 6-3, 3-6 a 7-6. I přes velkou únavu zápas dotáhl do vítězného konce a postoupil do druhého kola Wimbledonu. To byly aktuální zprávy na rádiu Čas Rock. Hezké odpoledne.

0: Ladíte pravé rokové vlny Rádia Čas Rok, The Dead Daisies za náma, Škorpíci, Edguy, YouTube a mnoho dalších před náma. No ale teďka, přátelé, pojďme prošťourat to dnešní kalendárium na stránce s datem 1. července. V roce 1951 vznikla na Frýdecko-Místecku obec Bílá, si představte. Stalo se tak na základě přestavby katastrů obci Ostravice a Staré Hamry. Známé nám to místa. Zdravíme taky do Ústeckého kraje, kde před 31 lety v roce 95 zahájili trolejbusovou dopravu. Stalo se tak v Chomutově a taky v Jirkově. Významný byl rok i 2006, kdy jednak pro všechny řidiče začal platit takzvaný bodový systém, sloužící na cestách pro sledování opakovaného páchání přestupků nebo trestných činů. No a ve stejný rok začali poprvé v historii země uzavírat registrované partnerství stejnopohlavní páry. Narozeniny dneska slaví hlas legendární americké skupiny Blondie, Deborah Harry, stejně jako klávesista Roddy Bottom s Faith No More nebo sexbomba Pamela Anderson z Pobřežní hlídky. Vzpomínáme i na nezapomenutelnou princeznu Dianu, která by dneska měla 65. No a když to zakončíme u nás doma, tak v českém rybníčku dneska slaví zápasník a bijec Carlos Vémola. A svátek slaví Jaroslavy, takže děvčata všechno nej. A tady už všem dnešním oslavencům letí Škorpíci.
1: Rádio Čas Rok. I v létě.

0: Ať už vás cesty zavedou kamkoliv, v Kauflandu vždy najdete to nejlepší od zdejších dodavatelů. Tento týden Svianský rytíř, světlý ležák půl litru za 12,90 a Platan světlé výčepní půl litru za 10,90. Až do 7. července. Kaufland. Z lásky k regionům.
1: Něco vám řeknu. Maminka mě přihlásila do skvělých jeslí pro děti od 1 roku.
2: Jsou skvělé. Dětské skupiny Kristýnka v Chotěbuzi. A kluk je tam šťastný jako v opice.
1: A maminka se mnou.
2: Ano, děti jsou v přírodě a strava i školné jsou úplně zdarma a budou otvírat nové pobočky. Více na centrumkristinka.cz.
3: Některé věci nestárnou, ty prostě zrají. Já jsem Vrána Roková a každou středu pro vás na rádiu Čas Rock otevírám hudební archiv, který nikoho nenechá v klidu. Oslavíme narozeniny rockových pecek, co hýbali světem. Každý měsíc jedna dekáda. Od neonových osmdesátek přes syrové devadesátky až po ty nejčerstvější riffy dneška. Tak nezapomeňte, středa slavit je třeba.

0: Rock.
1: Přátelé, už tento pátek a sobotu 3. a 4. července bude probíhat v Dobré u Frýdku Místku již 6. ročník Trackfestu. Je to samozřejmě festival, jak název napovídá, zaměřený na nákladňáky, kamiony a velké treky, ale pozor, milovníci těchto vozidel tam přijdou si třeba i ke skvělé rockové a metalové hudbě, protože ten dvoudenní program je opravdu našlapaný od dopoledne až do noci. Jak už jsem dneska zmiňovala, vystoupí tam třeba Hoveda SK, budou tam taky Svarat, Kabát Revival a spousta dalších. K tomu hromada soutěží, spanilé jízdy, chybět taktéž nebudou. No a vy dneska budete mít v rámci dnešního vysílání ještě možnost si přijít ke dvěma lupenům právě na tuhletu akci. Ale teď to ještě nebude. Běžte si uvařit kafe, dát si menší sváču, popřemýšlet, co bude dneska k večeři, a já vám mezi tím pošlu k Edguy.

0: Už dál nemusíš hledat. Tady seš správně. Čas rok na tvrdo. Pro všechny, kterým v žilách koluje metalová krev. Žádné kompromisy, žádné hranice. Rádio Čas rok na tvrdo. Metal, jak ho máš rád. Poslouchej nás i na play.cz.
1: Poslech může způsobit nekontrolovatelné mlácení.

Takhle to zní, když se spojí dvě legendy, Mick Jagger a David Bowie. Za chviličku už My Chemical Romance a taky na rádiu Čas Rock dostane prostor někdo z vás. 725-33-1155. Dejte vědět, jakou muziku byste rádi a můžeme třeba probrat, jak je teďka aktuálně u vás.

0: Tohle byly na rádiu Čas Rock My Chemical Romance. No a my se teďka zase vrátíme k české muzice. A já se ptám, halo, halo, kdo je na drátě?
1: Ano, jsem tady Petr z Rychvaldu.
0: Čau, Peťo.
1: Všechny rockery, Čas roku. Posadím tady tuhle písničku a potom hlavně svému vnukovi Kevinovi, synovi Tomášovi. Potom už brachovi, který asi nebude poslouchat, no bracha, ten je o 10 roků mladší, plus minus. Manželce do práce, ta to taky asi nebude poslouchat, protože oni tam mají takzvané. Takže všem rockerům, hlavně tomu vnoučkovi, ten si poslechne všecko. Ten je odkryt na těch modernějších kapelách, no ale tak, aspoň tady tohle, no.
0: No ale dobrý čověče, jako snažíte se do něho vpravovat správnou hudební výchovu. Chválím. To je super. Moc vás tam všichni zdravím. No prosím tě, jak je u vás teďka v Rychvaldě?
1: No zataženo. Pršelo, bolska se tu sehnala.
0: A už je kopu, jo?
1: Už to by snad mohlo být starty. Na zahrývaní zahrady.
0: Pěkně.
1: A zase tady právě potom, no.
0: Takže se kluci pěkně zflašte, osvěžujte se. Jo, a tady jo, už jo. Je tichá pošta od katapultu. No a jestli jo. Tam teda, jestli jsem to pochopila správně, že tam máte takovou jako pánskou jízdu, ty, vnouček no. A syn, tak si to pořádně užijte.
1: Ano, děkujeme moc, mějte si všichni hezky.
0: Krásně a krásné léto. Ahoj.
1: Ahoj. We'll be right back.

0: Výhodné léto začíná v Kauflandu. Přes 500 dalších produktů nyní levnější. Vybavte se na sezónu u nás. Zmrzliny, drinky, produkty pro grilování i snacky na výlety. Vše, co k létu patří, nyní levnější. Kaufland.
1: Letní roková jízda na rádiu Čas Rock. Každý den rozdáváme lístky na ty největší akce. Tento týden hrajeme o lupeny na Vesuv Fest, Magma Fest, Amon Amart a kupu dalších. Od rána poslouchej, lov výherní větu a odpoledne volej. Řekni správně a bereš parádní výhry. Letní roková jízda. Jedině na rádiu Čas Rock.

Na rádiu Čas Rock jsme se pomaličku přiblížili k času, kdy se z 1. červencového odpoledne stane podvečer. Přátelé, za 5 minut odbije 18. a v té se můžete těšit na donor. Určitě potěší našeho Alešiska, tak zdravíme do Třince, milého kolegu. Bude taky para. A přihodím vám třeba taky Garyho Moora.

0: hezké věci, tak si o jedné takové povíme za pár minut. Stejně jako dojde, přátelé, na soutěžení, protože vy víte, že v rámci letní rokové jízdy tady pro vás dneska mám dva vstupy na Truckfest, který se koná na Frýdeckom Místecku v Dobré už tento víkend. Tak kdo byste se chtěli na krásné obří traky jít s někým podívat, tak nezapomeňte poslouchat Rádio Čas Rok, protože navíc si tu dnešní výherní větu v příštích minutách zopakujem. Kiki Střelcová vás zdraví a přeju příjemný středeční teď už podvečer.
1: Rádio Čas Rok. Pravé rokové rádio.
2: Honda přiváží žhavou letní nabídku. Ušetřete při koupě rodinného CR-V až 140 000 korun a získejte plně vybavené SUV za bezkonkurenční cenu. Přesvědčte se, že jízda hybridním vozem může být úsporná i zábavná zároveň a užijte si léto v nové Hondě. Honda, the power of dreams.
3: No ano, v Albert Tržnici najdete české ovoce a zeleninu bez pesticidů. A také naše mistrovské pečivo z podmáslí, vejce z louky i vína z malých vinařství. Albert stojí za to jíst lépe.
4: Aktuálně si dávejte pozor na trase Třanovice, státní hranice se Slovenskem. Havarovalo tady osobní auto. Dále buďte opatrní ve Znojmě v ulici Dukelských bojovníků. Srazila se tady dvě osobní auta. My vám přejeme šťastnou cestu.
1: Rádio Čas Rok. Zprávy.
4: Zdravím rokeři, jsou tady zprávy a vítá vás u nich Martin Fabík. Horko ničí úrodu. Zemědělci a sadaři v Česku hlásí škody kvůli vysokým teplotám. Ovoce i plodiny schnou a část úrody nebude k prodeji. Třeba třešně, rybíz nebo hrášek jsou poškozené sluncem. Farmáři už teď mluví o velkých škodách.
1: Morava aktuálně.
4: Olomouc opraví křižovatky v centru. Práce začnou 7. července na náměstí Hrdinů, kde bude křižovatka na zhruba měsíc uzavřena. Úpravy mají zlepšit řízení dopravy a omezit časté poruchy semaforů. V Bohumíně otevřeli nové chráněné bydlení. Moravskoslezský kraj dokončil přestavbu rodinného domu, který nyní slouží lidem se zdravotním postižením. Více nám řekl náměstek hejtmana Stanislav Kopecký.
5: Jednalo se o rekonstrukci. Rekonstrukce stala 15 milionů korun, z toho 15 milionů jsme získali z Národního plánu obnovy. Toto zařízení je určené pro 6 klientů, je to zázemí rodinného typu, co znamená, že tito lidé jsou tu opravdu doma. Co je fantastické, tak je to prostředí. Je to vesnické prostředí a je to dům se zahradou, ze vším všudy.
4: Nové bydlení jim nabídne bezpečné zázemí a větší samostatnost v běžném životě. Turnajová desítka Karolína Muchová dnes na tenisovém Wimbledonu postoupila do třetího kola. Číňanku Shang Shuai porazila na trávě 6-3, 6-2. V boji o osmifinále narazí na thajskou soupeřku. To byly aktuální zprávy na rádiu Čas Rok. Hezký podvečer.

0: čas rok slaví narozeniny.
1: Ahoj rokeři, tady Majo Adámek z Haceloceláři Třinec. Doslechl jsem se, že slavíte 15 let rádia, tak jsem vám chtěl jménem celého klubu moc pogratulovat a ať to hraje dál, ahoj.
0: Díky za přání a volume doprava. Rádio Čas Rok, nejsme jen rádio, jsme Čas Rok.

0: Taky krátce před 6:45 ladíte rádio Časrok, dneska s Kiki za mikrofonem. No a přátelé, teď už k dalšímu dobrému skutku, který udělali ostří metalisté. No a tentokrát se to jedná o kapelu Metallica, protože v hlavním městě Walesu, Cardiffu, hlásili potravinové banky stav nouze, že jako jejich sklady zejí téměř už prázdnotou. No a právě v Cardiffu čekal Metallicu koncert. A co se nestalo? Místní potravinové bance pánové poslali ještě před jejich vystoupením nějakých 20 000 liber, což pro vaši představivost dělá zhruba nějakých 9 000 jídel porcí pro lidi v nouzi. No ale u téhle legendární metalové party jako se ví už dlouhodobě, že mají to srdce opravdu na správném místě, jelikož takové skutky dělávají pravidelně v rámci svojí nadace, která jako podporuje projekty zaměřené na komunitní pomoc. Super, klobouk dolů chlapi, jen houšť takových dobrých skutků. No a teď už další skvělá muzika.
1: Mistrovství světa ve fotbale je tady. Rádio Čas Rok tě vezme přímo na trávník. Pravidelný servis z dějiště šampionátu, bleskové výsledky, drby z kuloárů a zajímavosti, které jinde neuslyšíš. Fandi světovému fotbalu a u toho poslouchej Rádio

Dnešní strana kalendáře hlásí, přátelé, 1. červenec. A to tady pro nás na čas roku znamená jediné, že už tento měsíc za 23 dnů oslavíme 15. rádia Čas rok. Už jsme dostali občanku, je to tak, jsme velcí, no tak je to samozřejmě třeba náležitě oslavit, že? Slavit se bude teda fakt ve velkém stylu. Pretty Mates, Aleš Brichta, Proteus, Citron, Tři sestry, Ivan Mládek a kupa dalších. No a vstupenky ty aktuálně pořídíte ve 3. vlně na stránkách Holbarok na grilu za 1299 korun na oba dny. Ale pozor, pokud máte více kámošů, jste velká partia, tak si nekupujte lupen každý zvlášť, ale v našem výhodném balíčku takzvané rokové bandy v 5+1. No a ušetříte tím bez koruny 1300, což je cena jednoho lístku. Děcka, já nevím jak vy, ale já se osobně nemůžu dočkat a upřímně jsem velice ráda, že Pretty Mates budou tím vyvrcholením těch našich oslav. Protože kdyby byli v pátek, tak Střelcová by si vyhřevala hlasivky a byla bych na tom ještě víc v prdeli, než jsem dneska. No a tak samozřejmě, pojďme se teďka na tuto velkolepou akci nalákat. Pretty Mates na rádiu Čas rok.

0: Albert neporazitelné, levnější nehledejte.
1: Tento týden u nás. Kuře bez drobů, kilo za 59,90, trvanlivé plnotučné mléko, litr s apkou za 12,90 a svíjanský más půl litru za 10,90. Albert. Dle srovnání k 24.6.
2: Letní slevy ve Sportissimu jsou v plném proudu. Sleva až 50% na vybavení pro sport i volný čas. Zastavte se u nás na prodejně nebo vybírejte online z pohodlí domova. Sportissimo. Život v pohybu.
3: Ušetříte, když u Hrušky nakoupíte.
4: V potravinovém řetězci maloobchodní síti Hruška už od této středy zakoupíte za super ceny. Nová hotová jídla od Hamé, pikantní vepřový guláš z bramboráky a další české i světové klasiky 400 gramů za 89,90. Valašský smetanový jogurt s ovocnými a dalšími příchutěmi 150 gramů již za 12,90. Mistrovskou šunku nejvyšší jakosti Prantl 100 gramů již za 21,90. Nebo kultovní kakaové sušenky s vanilkovým krémem Oreo Original 44 gramů již za 17,90. A navíc kupte libovolné sušenky Oreo aspoň za 45 korun a získejte mléko Bohemilk z Opočna jako dárek. Více na mojehruska.cz.
5: Připrav se na největší rockovou jízdu léta. Holba Rock na grilu 2026 Rádia Čas Rock přiváží 24. a 25. července u Stříbrného jezera v Opavě pořádnou dávku tvrdé muziky a poctivý rock. Na pódiu se představí Pretty Maids z Dánska, Tři sestry, Ivan Mládek, Aleš Brichta, Citron, Proteus, Kokot Minute, Kurtizány z 25. Avenue, Forest Jump, Jamaron, Malignant Tumor i Reflections of Karma. Kupuj vstupenky už teď na časrock.cz a buď u toho, když to pod Stříbrným jezerem rozbalí rocková elita. Holba Rock na grilu 2026.

0: Čas Rock.
1: No tak jste se, moji drazí, dočkali. Na Radio Čas Rock pár minut po půl sedmé večerní, nebo podvečerní, se teďka zasoutěžíme o vstupenky. A já jsem slíbila, že na vás budu hodná, takže si zopakujeme tu dnešní výherní větu, která zní: kytary burácí celou noc. Tak, pokud tuhletu větičku si zapamatujete nebo ji máte poznačenou v tomto znění, tak dva lístky na Truck Fest u Frýdku Místku v Dobré na tento pátek a sobotu budou vaše. No a já jsem si jako říkala, když jsem vám to teďka tak pěkně zopakovala, takže bych vám vlastně měla dát nějakou pálku v rámci toho, kolikátí se mi máte dovolat, jo. Dívala jsem se na datum, no tak to je trapné, že jo, první volající, to jako ne. Tak počkejte, máme 1.7., takže 1 plus 7 je 8, 2026, 8 minus 2, to máme, to matematika, máme 6 plus 6 je 12, to je moc, dobrý, zůstaneme na tom 7 plus 1, 8. Takže kdo se dovolá jako 8. v pořadí, pojede nebo půjde na Frýdecko-Místecký Truck Fest úplně zadarmo. Připomínám, že se tam můžete těšit na spoustu bohatého programu, pochopitelně chybět nebude ani spanilá jízda traku, taky hromada soutěží a třeba Hoveda S. A nebo Kabát Revival. Tak volejte právě nyní linku 725 331 155.
0: Letní roková jízda. Jedeme v tom 100%.

0: Zázrak.
1: No a přátelé, i když to byl opět a zase velký boj, tak osmý volající je na drátě. A já se ptám, kdo se dovolal?
2: Ahoj, tady Standa.
1: Ahoj Stando, ty jsi mi prozradil, že jsi z Českého Těšína a u vás tam nespadla jediná kapka. Jak je to možné, do háje?
2: Bohužel, jako nevím, začarovaný kruh.
1: Ježiši Kriste, vy jste tam jak nějaký bermudský trojuhelník. No nicméně, třeba se dočkáte, doufám, že teda aspoň ten vzduch se vám tam trošičku jako zlepšil, stejně jako nám tady. Nicméně, my tady teďka nejsme, že od toho, aby jsme rozebírali počasí, ale my jsme tady od toho, abychom ti případně podarovali dva lístky na Truckfest. Ty se zdovolal osmý v pořadí, to je první část úspěchu, a ta druhá je teďka čistě na tobě a na tvé paměti. Jestli si pamatuješ dnešní výherní větu. Tak říkej, jsem zvědavá.
2: Zkusím ještě jednou. Kytary, buráci celou noc.
1: Hele, jak moc jsi si jistý zněním této věty?
2: Teď rukou utírám pod těla a doufám, že to klaplo.
1: Jako... Vrána by to zase nepatřičně okomentovala, já si pravda taky, tady utírám čelo pod tou svojí ofinkou, které se mi teda značně rosí, no ale já nevím, no, jestli ti to budu moct uznat.
2: Ne.
1: Hej. Jsem hérečka, viď?
2: No, to teda, teď se utírám znova.
1: Víš, jak jsem to dlouho trénovala, synku? No nicméně jsem ráda, že se mi tě podařilo napálit. Aspoň jsme tady trošku měli jako větší drámo, že jo, při prvním červenci. Prosím tě, tak dva lupeny na Truckfest jsou tvoje. Už víš teďka, koho vezmeš sebou?
2: No určitě partnerku, manželku.
1: Ježiš, no ty jsi úplně ukázkový manžel, to by se někteří mohli učit.
2: Tak to by asi doma neklaplo. Jako.
1: Rozumím, rozumím a děláš správně. Hele, tak si to se ženuškou pořádně užijte. Ty mi zůstaň na telefonu. No a vy, děcka, nevyšte hlavu. Protože i když jsme v polovině týdne a na konci téměř středečního vysílání lístky na Truckfest byly právě rozdány, tak my budeme v rámci naší letní rokové jízdy soutěžit zase zítra. O co? No tak to si řekneme za pár minut. Zůstaňte s náma.
0: Letní roková jízda. Jedeme v tom s tebou. Holba Rock na grilu 2026.
3: 24. a 25. července u Stříbrného jezera v Opavě.
0: Vstupenky na www.časrock.cz.
3: Nejsme jen rádio, jsme Čas Rock.
4: Titulárním partnerem festivalu je Holba. Rizí pivo z hor.
5: Hlavním partnerem je společnost Ryčny. Kovošrot a sběrné suroviny. Dejte šrotu druhou šanci.
6: Vaše sběrna.cz.
5: Vaše sběrna.cz.
7: Festival se koná za podpory Moravskoslezského kraje a za podpory statutárního města Opava.
8: Čas rok.
9: Zahrady Hanys. Projekce, realizace zahrad a zelených střech. Vše zhotovíme na klíč dle vašich představ. Zahrady@hanys.cz.
10: Pravé léto s pravou rockovou muzikou. Na rádiu Čas Rock.

0: Barmanské duo Raška Michalík hlásí otevřeno.
1: Na dnešním nápojáku máme starý klip, nový klip, pozvánku do kina a vlastně tip na koncert.
0: A na závěr pro zichr i čerstvou muziku.
1: Otevíráme v 7 večer na Čas roku.
0: A o hodinku později nás potkáte na Rebelu.

přátelé, po mých 4 hodinách skřehotání na rádiu Čas Rok nám nastává loučení. No to počkejte, to ještě nevíte, co vás čeká zítra, jo? Jako celá 5hodinovka. Hans vám mimochodem taky pěkně kecal, on potom chudák říkal, že si to vůbec neuvědomil, že zítra budu za našeho Honzu Prokeše, takže 10 až 15 bude patřit nám. Mě bylo teda porazeno, že si mám jako vykloktat vodu se solí, ale takové jako pozitivní informace, jo. Prý, ale musíš dávat bacha, aby ti to, ježiš, jak to bylo řečeno, nějak prý nevypálilo a já, tak paráda, no takže přátelé, mě teda čekají jako optimistické vize. Nicméně já věřím, že to zvládnu, když tak tady na vás budu šeptat. Už i to jsme společně zvládli. Kiki Střelcová se loučí pro ten první červencový den. Já vám přeju, ať je ten celý červenec klidný, pohodový, ať je pro vás ve znamení odpočinku. No a co se týče dnešní noci, na tu se teda opravdu těším. Přátelé, 15 až 19 stupňů. Božské, konečně jsme se dočkali. Zítra sice nějakých 27, jo, ale furt je to pod tou 30, takže věřím, že si čtvrtek užijem. Opatrujte se, mějte se krásně a zítra se slyšíme. Čau!

0: Také na začátku letních prázdnin je náš rebelský bar otevřený, klimatizace jede na plné obrátky, no a my vás ještě navíc osvěžíme parádní muzikou.
1: Jako vždy pro vás máme vyvážený hudební mix, který za okamžik odstartujeme společně s kapelou Green Day.
0: Teda povím ti, že právě jejich deska Duky ve mně evokuje léto, protože právě v 94. jsem tuhle jejich kazetu poslouchal pořád dokola celé prázdniny.
1: A to si představ, že původně se album mělo jmenovat Liquid Duky, v překladu doslova tekuté hovínko, což byl takový interní forex skupiny, kterým označovali nepříliš pevné skupenství výsledků jejich trávení.
0: No, vzhledem k tomu, jakou pánové tehdy vedli životosprávu, tak se vlastně ani nedivím.
1: Vydavatelství z toho názvu ale nebylo moc značené, přišlo jim moc prosté, tak se nakonec domluvili na jeho zkrácení.
0: Což nakonec kapele vůbec neuškodilo. Album Duky se stalo obrovským hitem, získalo cenu Grammy a prodal ho se více než 20 milionů kopií po celém světě.

0: Dalším hostem u nás na Rebelském baru bude Bruce Dickinson. Kolem tohoto chlapíka je v poslední době opět rušno.
1: Jednak před nějakým časem prozradil, že natočil materiál na nové solové album. LPčko by mělo vyjít nicméně až v roce 2027 a navázat tak na desku The Mandrake Project.
0: No a to jsi mi přihrál, protože zároveň Bruce Dickinson oznámil pokračování stejnojmenné komiksové série. Druhý díl této ságy ponese titul Year 2. A bude propojen právě s jeho solovým albem.
1: No a aby toho nebylo náhodou málo, tak venku je i nový videoklip k jeho ikonické skladbě Tears of the Dragon.
0: Tahle nová verze vznikla v opuštěném brazilském pivovaru, kde se vedle Bruceovy doprovodné sestavy objevil také orchestr a jedna brazilská baletka.
1: No a právě tenhle ten klip si nyní na Rebelu pustíme. Posluchačům Rádia Čas roku musí stačit audiostopa.

0: tuto chvíli bychom vás chtěli s Tomášem pozvat i do kina, kam má namířen nový dokumentární snímek o Oasis.
1: Jak už to tak v těchto případech bývá, díky filmu se můžete podívat do zákulisí, bude obsahovat záběry ze zkoušek, šaten na koncertech, no a nebudou chybět ani záběry z pódia přímo a taky další exkluzivní materiály.
0: Všechny fanoušky i nefanoušky bude určitě zajímat, jak probíhaly první společné rozhovory bratrů Gallagherových po více než 25 letech.
1: Ano, to jsme vlastně zapomněli zmínit. Snímek zachycuje návrat Oasis na pódium během loňského turné.
0: Film bude uveden do kin 11. září a než se tak stane, tak si od nich můžeme poslechnout další skladbu v rámci Rebelského baru.

0: Right then, Dublin.
1: Když už jsme si dali záznam živáku britských Oasis, tak co říkáš na to, že bychom si dali i rovnou jednu pozvánku na koncert, který se teprve bude konat?
2: Rozhodně jsem ano. Máš někoho konkrétního na mysli?
1: Měl bych tady třeba australskou čtveřici, říkající si Airborne, která má namířeno do Prahy.
2: Takže vlastně opět sourozenci, protože tuhletu kapelu táhnou kupředu bratři O'Keefrovi. Ti naštěstí za sebou nemají tolik skandálů jako předchozí bráchové Gallagherovi.
1: To je pravda, šlape jim to skvěle a na vlastní uši to uslyší ti, kteří se na koncert Airborne vydají 10. srpna do Fóra Karlín.
2: Už teď si je ale poslechneme tady u nás v Rebelském baru.

0: Dneska jsme měli na nápojáku starý klip, nový klip, tip do kina i tip na koncert a na závěr pro vás ještě máme tip na čerstvou muziku. A není to jen tak ledzaká věc.
1: Po dlouhých 10 letech se dočkáme alba od Anthrax a už se také ví, jak se bude jmenovat. Cursum Perficio a vyjde 18. září.
0: Venku je i single It's for the Kids, ke kterému natočili i videoklip. Ten vznikal v mrazivých podmínkách, ale jak sami členové Anthrax uvedli, metal je všechny pořádně zahřál.
1: No, tak se taky zahřejme. Tady je zmiňovaná ochutnávka z nové desky Anthrax, se kterou se s vámi zároveň rozloučíme.
0: Bejte se fanfárově a těšíme se zase na viděnou a naslyšenou příště.

0: Děti jsou v přírodě a strava i školné jsou úplně zdarma a budou otvírat nové pobočky. Více na centrumkristinka.cz.
1: Rebelské léto je opět tady. Sleduj televizi Rebel, protože jedině my tě dostaneme na ty nejlepší rockové festiáky a koncerty. Pretty Maids na Holbě Rock na grilu, Iron Maiden, Marilyn Manson, Masters of Rock, Tři sestry, legendární Europe na megakoncertu Rádia Čas. Připrav si mobil a čekej. Jakmile se na obrazovce objeví soutěžní QR kód, naskenuj ho a výhra může být právě tvoje. Více informací na www.tvrebel.cz.

hvězda na rádiu Just Rock. Každý den rozdáváme lístky na ty největší akce. Tento týden hrajeme o lupeny na Vesuv Fest, Magma Fest, Amon Amart a kupu dalších. Od rána poslouchej, lov výherní větu a odpoledne volej. Řekni správně a bereš parádní výhry. Letní roková jízda. Jedině na rádiu Just Rock.

mistrovství světa ve fotbale je tady. Radio Čas Rok tě vezme přímo na trávník. Pravidelný servis z dějiště šampionátu, bleskové výsledky, drby z kuloárů a zajímavosti, které jinde neuslyšíš. Fandi světovému fotbalu a u toho poslouchej Radio Čas Rok.

0: Honda přiváží žhavou letní nabídku. Ušetřete při koupě rodinného CR-V až 140 000 korun a získejte plně vybavené SUV za bezkonkurenční cenu. Přesvědčte se, že jízda hybridním vozem může být úsporná i zábavná zároveň a užijte si léto v nové Hondě. Honda, the power of dreams.
1: V Lidlu jsou ceny v klidu již od února. Teď ale přidáváme další produkty, abyste mohli být nadále v klidu. Například čerstvá vejce velikosti M 30 kusů za novou běžnou cenu 144,90. Nebo máslo 250 gramů za novou běžnou cenu 29,90. V Lidlu jsou další ceny v klidu. Lidl, to se vyplatí.

Některé věci nestárnou, ty prostě zrají. Já jsem Vrána Roková a každou středu pro vás na rádiu Čas Rock otevírám hudební archiv, který nikoho nenechá v klidu. Oslavíme narozeniny rockových pecek, co hýbali světem. Každý měsíc jedna dekáda. Od neonových osmdesátek přes syrové devadesátky až po ty nejčerstvější riffy dneška. Tak nezapomeňte, středa slavit je třeba.

Tentokrát s pořádným rockovým nádechem. Film Time na rádiu Čas Rock. Filmové pecky, seriálové bomby a zákulisí, které vás posadí na zadek. Film Time. Filmy, jak je ještě neznáte. Každý čtvrtek od 20 hodin v premiéře a v neděli od 18 hodin

0: čas rok slaví narozeniny.
1: Čau parto, tady Pepa z Forest Jump. Chtěl jsem popřát rádiu čas rok 15. narozeninám, pořád stejně skvělý moderátory, dobrý rozhovory a hodně ostrý zvuk. Společně to oslavíme 4. a 25. července na Holba Rock na grilu, kam se s Forest Jump strašně těšíme. Mějte se parádně a buďte dobří. Čau.
0: Díky za přání a volume doprava. Rádio Čas Rok. Nejsme jen rádio. Jsme Čas Rok.

Rockeři, připravte se. Léto 2026 bude patřit roku, pivu a parádní atmosféře. 24. a 25. července se u Stříbrného jezera v Opavě rozjede Holba Rock na grilu 2026 s rádiem Čas Rock. Na jednom pódiu zazní Pretty Mates z Dánska, Tři sestry, Ivan Mládek, Aleš Brichta, Citron, Proteus, Kokot Minute, Kurtizány z 25. Avenue, Forest Jump, Jamaron, Malignant Tumor i Reflections of Karma. Dva dny plné energie, hudby a piva Holba. Vstupenky jsou v prodeji na časrock.cz. Tak nečekej, dokud jsou za skvělou cenu. Holba Rock na grilu 2026 s rádiem Časrock.

0: Rock slaví narozeniny.
1: Milé rádio Čas Rock, oproti traktoru si ještě cucák 15-letý, ale už úplné dítě nejsi. A já bych ti popřál mnoho dalších krásných let, spokojené posluchače, spokojené zaměstnance, milé empatické vedení a zkrátka a dobře, ať si stále takové, jaké jsi. Mějte se krásně, zdravím za celý traktor. Ahoj a všechno nejlepší.
0: Díky za přání a volume doprava. Rádio Čas Rock. Nejsme jen rádio. Jsme Čas Rock.

Čau, rockeři, je tady další rok speciál a jak můžete vidět, pokud sledujete televizi Rebel, jsme přímo v dějišti festivalu Rock for People, takže dnes velice speciální. Tak ještě jednou všechny zdravím a jak můžete vidět, tento díl natáčíme přímo v dějišti festivalu Rock for People, který zapisuje 31. ročník. No a jak můžete za mnou vidět, tak ta velká stage, která je mimochodem druhá, tam zatím moc lidí není, ale plní se to. Ostatně jako v celém areálu a těch lidí je tady letos opravdu moc. My se spolu projdeme, ukážeme si, jak to tady zhruba vypadá, no a samozřejmě si budeme pouštět muziku. Ale půjdeme na to trošičku jinak, protože kapely z letošního ročníku už jsme v jednom rok speciálu měli, no tak dnes budeme vzpomínat na kapely, které tady v minulosti zanechaly rovněž velkou stopu. Jako třeba The Offspring, ti tady vystoupili nejenom jednou, no a tak si je můžeme dát právě teď.

Pokračuje rok speciál, který dnes natáčíme přímo v dějišti 31. ročníku festivalu Rock for People. Letos je to poměrně na bahně, prší nám tady, ale na druhou stranu získáváme tak zcela nové zážitky. Zážitky tady byly i loňský rok, kdy se slavilo 30 let, takže na to můžeme ještě trošičku zaspomínat, protože ta oslava byla se vším všudy, no a nechyběla mega hvězda. Nechyběla kapela, kterou asi už nikdo nečekal, že možná někdy na pódiu uvidí. Ano, jsou u toho drobné změny v sestavě, některé vynucené, ale i tak si myslím, že Linkin Park to zpátky nakopli parádně. Takže pojďme taky teď zavzpomínat na loňský ročník 30. Rock for People společně s Linkin Park.

festivaly jako Rock for People to samozřejmě je, převážně o muzice, ale když jste tady několik dní, tak přemýšlíte, co dělat. A tenhle festival nabízí řadu možností. Jak můžete vidět, tak si třeba můžete zajít do obrovské herny a rozdat si to třeba s kamarády nebo s někým známým. Můžete porovnat své zkušenosti, změřit své síly v nějakých různých bojových hrách. No zkrátka dobře, je to jenom na vás. A tyhle věci, řekněme, jsou takové tradiční na tomto festivalu. A když jsme u těch tradic, tak jedna z kapel, kterou rozhodně můžeme považovat za tradiční, tak to je Vypsaná Fixa. Letos nebyla předem oznámena a pak se samozřejmě lidé ptali, bude Fixa, nebude Fixa. No samozřejmě, že Fixa byla. A byl to takový utajovaný koncert hned první den dopoledne. Vypsaná Fixa prostě k festivalu Rock for People patří, takže si ji můžeme dát i právě dneska a právě teď.

Takže skutečně, jak vidíte, tak Rock for People není jenom o té muzice, je tady celá řada aktivit a můžete i do velkých nebeských výšin na krásném vídeňském kole. Já jsem třeba takhle v minulosti z takové výšky sledoval poslední koncert Sum 41 tady na tomhle festivalu a byl to zážitek. Na těch zážitků je tady celá řada. Tohle je opravdu krásný pohled, tak doufám, že vám ho alespoň malinko nastíním. A samozřejmě se vrátíme i hudebně, vlastně k tomu minulému ročníku, protože od loňska je tady takzvaný bonusový den, pátý den festivalu, na kterém vystoupí krom velké hvězdy i další kapely. Loni to byly třeba Coast Kid, poměrně zajímavý projekt a jelikož já vám rád ukazuji zajímavé kapely, tak si dáme právě Coast Kid.

0: Nedílnou součástí každého velkého festivalu je samozřejmě gastrostránka. Jak můžete vidět, i na Rock for People je o lidi postaráno. My zrovna točíme u stánku, kde dělají jako strašně velké langoše. Ahoj!
1: Dobrý den.
0: Tak prosím tě, kolik toho uděláte za ten festival?
1: Za festival uděláme kolem 6000 langošů. Vychází to zhruba přes 1000 denně.
0: Přes 1000 denně. A vy osobně si dáte langoš po jak dlouhé době?
1: Myslíte potom, jo?
2: No.
1: No, po dlouhý době. Sníme jich tady tak 2-3 denně v rámci nějaký svačiny, takže myslím, že na ně budu mít chuť až tak za 2 měsíce, no.
0: A když začíná příprava na takový festival, třeba kdy osobně se dostáváte do té finální fáze příprav?
1: Já bych řekl tak 2 týdny před festivalem, protože to musí být zkompletovaný a no, asi tak.
0: Nějaká tajná receptura?
1: Dělat je dobrý, z poctivých ingrediencí a hlavně hodně velký.
0: Dobře, tak děkujem, mám určitě chutná, díky moc.
1: Děkuju.
0: No a my pojďme na další muziku, dáme si zase další kapelu, která v minulosti udělala velké věci na festivalu Rock for People.

0: Jsme zpátky v rok speciálu, který dneska natáčíme přímo v dějišti 31. ročníku festivalu Rock for People. A já jsem moc rád, že si čas udělal i Michal Tomes, zakladatel, dobrý den.
1: Dobrý den.
0: Po roce, my to točíme pátý den, poslední den, ale ještě je toho před námi spousta, včetně vystoupení Iron Maiden. Ale nicméně, kdybyste měl zatím zhodnotit ty 4 dny, jak to vidíte letos?
1: To je právě tyhle rozhovory, kdy se měli točit na začátku, že člověk čerstvý a nemá za sebou právě ty 4 dny plný deště a nějakých jako extrémních podmínek, na který nejsme běžně zvyklí, ale i tak musím říct, že vlastně jsem nadšený, jo, protože tým teda, ten zažívá opravdu perný chvilky, ale makají úplně na 100%, ale návštěvníci hlavně, ty jsou úžasný, ty si to prostě užívají bez ohledu na to, jestli na ně prší, nebo teďka trošku fouká zase, ale prostě bavějí se a to je vlastně to, proč se člověku vždycky naléje zpátky ta energie, protože to je vlastně nádherný.
0: Tady už spousta lidí přijelo den předem, ale to pro ně byl připravený taky takový trošičku koncert, vlastně už v úterý, takže nová tradice, už to bude 6 dní Rock for People.
1: No, jako, myslím, že budeme spíš zkracovat, než prodlužovat. Jako, na příští rok jsme ohlásili, že budeme jenom 4 dní a doufám, že nám to nic nezmění.
0: Pro vás osobně letos bylo tady nějaké překvapení, nějaká kapela, která vás potěšila?
1: No, určitě, já jsem vlastně i taky, jako, protože dramaturgii dělají i mladší kolegové a občas se tady objevují kapely, které i já jako vlastně rád objevuju, takže já třeba z té české scény jsem tady viděl zpěvačku Marie April, která mě totál jako vranula, jaká je skvělá, vůbec jsem netušil, že na české scéně se pohybuje někdo takhle šikovnej. A vlastně těch kapel, co jsem náhodou viděl jednu, dvě písničky, a byl úplně super, tak těch jsem viděl jako minimálně 10.
0: No a my se můžeme trošičku i věnovat roku 2027, protože včera tady proběhlo velké oznámení, první headliner, Blink-182 za mě, obrovské jméno. A zase vlastně, když já to vemu osobně, byli ten Linkin Park, letos Limp Bizkit, Blink-182, za mě to je ten návrat nostalgický na ten přelom nového milénia.
1: Jo. Takže já myslím, že to je kapela, která Rock for People jako velice patří žánrově a že ten publikum vlastně jako velmi zatím oceňuje, že tady v nás budou. Oni tím oznámili Rockin Park, Rock am Ring a my jsme vlastně jako další festival, takže zvážíme si toho, vlastně je to taková i jako premiéra pro nás, protože doposavať se nám nikdy nepodařilo na stávajícím ročníku oznámit kapelu na budoucí ročník, což mnohdy jsme měli rozjednaný, ale to potvrzení třeba přicházelo později, tak teď se to povedlo poprvé udělat, takže je to taková po 31 letech premiéra.
0: Těšíme se i na další kapely, které budou oznámeny, možná třeba kdy můžeme čekat další nějaké oznámení?
1: Já myslím, že to bude tak přicházet jako v průběhu konce léta, podzimu, jako tam budou ty vlny oznamů určitě jako narůstat.
0: Takže my se těšíme. My si Blink-182 tu dáme v rámci takového nalákání na rok 2027. A já vám moc děkuji, že jste si udělal čas. Díky za festival.
1: Taky,
0: a budeme se těšit.
1: Děkuji.

nejtvrdší, nejrychlejší a nejlepší na metalové scéně. Metalmania každé úterý po 19. hodině na rádiu Čas Rock. Partnerem pořadu Metalmania je Metalshop.cz. Největší prodejce metalové módy u nás. Metalshop.cz.

Rebelské léto je opět tady. Sleduj televizi Rebel, protože jedině my tě dostaneme na ty nejlepší rockové festiáky a koncerty. Pretty Maids na Holbě Rock na grilu, Iron Maiden, Marilyn Manson, Masters of Rock, Tři sestry, legendární Europe na megakoncertu Rádia Čas. Připrav si mobil a čekej. Jakmile se na obrazovce objeví soutěžní QR kód, naskenuj ho a výhra může být právě tvoje. Více informací

0: Rock slaví narozeniny.
1: Halo, halo, tady je Poli a Insania. 15 let, tak to už můžete poslouchat mládeži nepřístupnou hudbu. A my vám s Insánií přejeme, ať jste tu do stovky. A čistý frekvence. Nazdár.
0: Díky za přání a volume doprava. Rádio Čas Rock. Nejsme jen rádio. Jsme Čas Rock.

hvězda na rádiu Čas Rock. Každý den rozdáváme lístky na ty největší akce. Tento týden hrajeme o lupeny na Vesuv Fest, Magma Fest, Amon Amart a kupu dalších. Od rána poslouchej, lov výherní větu a odpoledne volej. Řekni správně a bereš parádní výhry. Letní roková jízda. Jedině na rádiu Čas Rock.

Některé věci nestárnou, ty prostě zrají. Já jsem Vrána Roková a každou středu pro vás na rádiu Čas Rock otevírám hudební archiv, který nikoho nenechá v klidu. Oslavíme narozeniny rockových pecek, co hýbali světem. Každý měsíc jedna dekáda. Od neonových osmdesátek přes syrové devadesátky až po ty nejčerstvější riffy dneška. Tak nezapomeňte, středa slavit je třeba.

Svět filmu, premiér a seriálů tentokrát s pořádným rockovým nádechem. Film Time na rádiu Čas Rock. Filmové pecky, seriálové bomby a zákulisí, které vás posadí na zadek. Film Time. Filmy, jak je ještě neznáte. Každý čtvrtek od 20 hodin v premiéře a v neděli od 18 hodin v repríze. Jedině na rádiu Čas Rock.

0: rok slaví narozeniny.
1: Ahoj, tady Kuba Ryba, zdravíme vás z Festiáku od Rybiček 48 letí, obrovský pozdrav pro rádio Čas Rok. A my vám přejeme všechno nejlepší k 15. letům. My příští rok slavíme 25 a nebojte, vy nás jistě jednou doženete.
2: Jo.
0: Díky za přání a volume doprava. Rádio Čas Rok, nejsme jen rádio, jsme Čas Rok.

0: Už dál nemusíš hledat. Tady jsi správně. Čas rok na tvrdo. Pro všechny, kterým v žilách koluje metalová krev. Žádné kompromisy, žádné hranice. Rádio Čas rok na tvrdo. Metal, jak ho máš rád. Poslouchej nás i na play.cz.
1: Poslech může způsobit nekontrolovatelné mlácení hlavou.